0: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
1: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet z kůží za 28,90, krolevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Byla.
5: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
6: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
7: Ano. Ano. Ano.
6: A tohle?
7: Mm-hmm.
6: A tohle?
8: Ano.
9: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: A tohle?
7: Ano.
9: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
10: Bujon od Vitany, to je základ. Prochutnější vývar? Kuskus?
11: Nebo hovězí po burgundsku?
10: Vitana. A všechno dobře dopadne.

0: Má to smysl. Přijďte Plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
1: Čeče, kámo, cementí!
0: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
3: Jaho. Ne. Čoko.
4: To má po tobě.
5: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
3: Tutti frutti.
6: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
4: Vybrali jste si dobře?
7: Já ti nevím.
8: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
9: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
8: Dobrý den. Jste tu dlouho?
9: Už přes 20 let.
10: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
11: Tati, co je tohle za auto?
12: Taková moje srdcovka.
13: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
11: Nebo pro tebe, tati.
14: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
15: Kulma.
16: To vyřeším. Mám Richard.
15: Přijďte zás.
16: Díky.
15: Kulma.
17: Kdo to natočil?
16: Kulma z Datartu.
18: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
20: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
21: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

tě kam budeš štít, tam, kde budou všechny rána slunečný, kde cokoliv chceš, to můžeš mít, a všechny krizi věci jsou tam skutečný. V puse brčko, v ruce slunečník, s planetama tam hrajeme kulečník, je milion míst, kam můžeš jít, ale to je zbytečný. Tak mi řekni, kde to vás, nestojím tady, pojď se mnou. Nám nikdo nic nezakáže, tady nám nikdo nic nezakáže. Nejsi

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's. Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první 2 měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
1: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
3: Marlenka. Medový snack od Marlenky.
4: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolino 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
6: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
7: Každý rok dokáže první pomoc zachránit spousty životů. Když tak si udělejte kurz na kryjemevamzada.cz. No ale víte, kdo taky potřebuje pomoct? Zvířátka v útulcích, jako jsme my? Opravdu, pomoc!
6: Pomáhat mazlíčkům má cenu. Tak jim 3. a 4. října v Penny přispějte na lepší život. Tlapky vám poděkujou.
8: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
9: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
10: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
11: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
12: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
13: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout.
14: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
16: Brev zná jednodušší způsob.
17: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
16: Non-stop čistý.
15: A svěží.
17: Nový Brev Color Auto Active.
18: Kulma.
19: To vyřeším. Mám Richard.
18: Přijďte zas.
19: Díky.
18: Kulma.
20: Kdo to natočil?
19: Kulma z Datartu.
21: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
22: Tati, co je tohle za auto?
23: Taková moje srdcovka.
24: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
22: Nebo pro tebe, tati.
25: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
26: Ah, to byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
0: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
1: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
2: Ano. Ano. Ano.
1: A tohle?
2: Mm-hmm.
1: A tohle?
3: Ano.
4: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
2: Ano.
4: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.

machine set. 100 years forward. All systems go. 3, 2, 1.

0: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90. Franz Josef Tuňák steak od dvou kusů 38,90 za kus. A Božkov standard za 99,90. Bila.
4: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
5: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
6: Ano. Ano. Ano.
5: A tohle?
6: Mm-hmm.
5: A tohle?
7: Ano.
8: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: A tohle?
6: Ano.
8: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
9: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
10: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
11: Kulma.
12: To vyřeším. Mám Richard.
11: Přijďte zás.
12: Díky.
11: Kulma.
13: Kdo to natočil?
12: Kulma z Datartu.
14: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar? Kuskus?
16: Nebo hovězí po burgundsku?
15: Vitana. A všechno dobře dopadne.
17: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
18: Čeče, okáme cementí!
17: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
19: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Jaho, ne. Čoko.
21: To má po tobě.
22: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
20: Tutti frutti.
23: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
21: Vybrali jste si dobře?
20: Hm? Já.
24: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
25: Já ti nevím.
26: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
25: No jasně, že jo. E.ON.
27: Dobrý den.
26: Dobrý den. Jste tu dlouho?
27: Už přes 20 let.
28: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
29: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké

0: uvízlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
1: Tati, co je tohle za auto?
2: Taková moje srdcovka.
3: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
1: Nebo pro tebe, tati.
4: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
2: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
4: Marlenka, Napoleonky od Marlenky.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový výjít již na 499 korun. T-Mobile.
7: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
8: A mě se odsud nechce ani pryč.
9: Staraj se, viď.
8: No, mají nás rádi.
9: No, ale chtělo by to trošku zrenovovat.
8: Veď.
9: Ortopedický polštář třeba.
8: Klimošku.
9: Nebo vodní postel.
8: Nebo vodní dýmku.
7: Pomáhat mazlíčku má cenu. Tak jim 3. a 4. října v Penny přispějte na lepší život. Tlapky vám poděkujou.
10: Kulma.
11: To vyřeším. Mám Richard.
10: Přijďte zás.
11: Díky.
10: Kulma.
12: Kdo to natočil?
11: Kulma z Datartu.
13: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
15: Kdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
16: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
17: Tati, co je tohle za auto?
18: Taková moje srdcovka.
19: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
17: Nebo pro tebe, tati.
2: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
3: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
4: Ano. Ano. Ano.
3: A tohle?
4: Mm-hmm.
3: A tohle?
8: Ano.
12: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: A tohle?
4: Ano.
12: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.

0: To byl den.
1: Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
2: Já ti nevím.
3: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
4: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jste tu dlouho?
4: Už přes 20 let.
5: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
6: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
7: Čeče, okáme cementí!
6: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
8: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Maximální úspora v tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
4: Přijďte si do Byly pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo hermelín od dvou kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Byla.
5: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar.
6: Kuskus.
7: Nebo hovězí po burgundsku.
5: Vitana. A všechno dobře dopadne.
8: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
9: Ano. Ano. Ano.
8: A tohle?
9: Mm-hmm.
8: A tohle?
10: Ano.
5: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: A tohle?
9: Ano.
5: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
11: Jaho. Ne. Čoko.
12: To má po tobě.
13: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajvky.
11: Tutti frutti.
14: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
12: Vybrali jste si dobře?
11: Já.
12: Kulma.
15: To vyřeším. Mám Richard.
12: Přijďte zás.
15: Díky.
12: Kulma.
16: Kdo to natočil?
15: Kulma z Datartu.
17: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
19: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
20: Jasněčka!
19: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
21: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, ovaly nebo třeba textil.
22: Čeče, makáme cementí!
21: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
11: Tati, co je tohle za auto?
23: Taková moje srdcovka.
24: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
11: Nebo pro tebe, tati.
25: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
26: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
27: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
28: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
29: Pořiďte si Samsung Galaxy S24

0: 26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
1: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
2: Já ti nevím.
3: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
2: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jste tu dlouho?
2: Už přes 20 let.
4: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

0: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první 2 měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
2: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
4: Broke! Ever since I started wearing hands-free glide step Skechers slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers slip-ins.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Marlenka. Medové kuličky od Marlenky.
7: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
8: Diego, jméno mé má úcta. Víte, že v útulku nejsou jen psi a kočky, ale i jiná zvířata. Vtipnější zvířata, barevnější zvířata. Nás si nikdo nevezme. Ještě, že se o nás v útulku postarají. Ale děcka, není to zadarmo.
7: Pomáhat mazlíčku má cenu. Přispějte ve sbírce 3. a 4. října v Penny.
9: Ah, to byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
10: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
11: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bite Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
12: Já ti nevím.
13: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
12: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
13: Dobrý den. Jste tu dlouho?
12: Už přes 20 let.
14: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
15: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
16: Ano. Ano. Ano.
15: A tohle?
16: Mm-hmm.
15: A tohle?
17: Ano.
18: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
15: A tohle?
16: Ano.
19: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
20: Kulma.
21: To vyřeším. Mám Richard.
20: Přijďte zas.
21: Díky.
20: Kulma.
22: Kdo to natočil?
21: Kulma z Datartu.
23: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
24: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
25: Tati, co je tohle za auto?
26: Taková moje srdcovka.
27: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
25: Nebo pro tebe, tati.
28: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
0: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
1: Brev zná jednodušší způsob.
2: Nová samočisticí technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čisticí účinek.
1: Non-stop čistý.
0: A svěží.
2: Nový Brev Color Autoactive.
3: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.

Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.

0: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet z kůží za 28,90, krolevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Byla.
2: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
3: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
4: Ano. Ano. Ano.
3: A tohle?
4: Mm-hmm.
3: A tohle?
5: Ano.
6: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: A tohle?
4: Ano.
6: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
7: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar? Kuskus?
8: Nebo hovězí po burgundsku?
7: Vitana. A všechno dobře dopadne.
6: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
9: Tati, co je tohle za auto?
10: Taková moje srdcovka.
11: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
9: Nebo pro tebe, tati.
12: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
13: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
14: Čeče, makáme cementí!
13: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu, nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
9: Jaho. Ne. Čoko.
15: To má po tobě.
16: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
9: Tutti frutti.
17: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
15: Vybrali jste si dobře?
9: Já.
18: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
20: Já ti nevím.
21: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
20: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
21: Dobrý den. Jste tu dlouho?
20: Už přes 20 let.
22: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
23: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
15: Kulma!
24: To vyřeším. Mám Richard.
15: Přijďte zás.
24: Díky.
15: Kulma.
25: Kdo to natočil?
24: Kulma z Datartu.
26: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
27: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho

0: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
3: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
4: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
5: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
6: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
7: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
8: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
9: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
10: Já jsem Jessie.
11: Já jsem DJ.
12: Já jsem Roxy.
13: A my jsme
14: Čivavý kapela v útulku.
10: Víte, že starat se o štěňata stojí spoustu peněz a přestože máme malá bříška, tak toho taky dost sníme. Útulky se o nás starají, ale potřebují i vaší podporu.
9: Pomáhat mazličkům má cenu. Přispějte ve sbírce 3. a 4. října v Penny.
15: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
16: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
17: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
18: Tati, co je tohle za auto?
19: Taková moje srdcovka.
20: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
18: Nebo pro tebe, tati.
21: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
22: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
23: Já ti nevím.
24: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
23: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
24: Dobrý den. Jste tu dlouho?
23: Už přes 20 let.
25: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
26: Kulma.
27: To vyřeším. Mám Richard.
26: Přijďte zás.
27: Díky.
26: Kulma.
0: Kdo to natočil?
27: Kulma z Datartu.
2: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
11: Ano. Ano. Ano.
3: A tohle?
11: Mm-hmm.
3: A tohle?
11: Ano.
12: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: A tohle?
11: Ano.
12: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
13: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
19: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.

0: No sit out, Bozo.
1: I want to break free. God knows I want to break free.
2: Dej si pauzu. Dej si KitKat. Už 30 let je Globus součástí našich životů.

0: rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
1: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
2: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
3: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo hermelín od 2 kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Billa.
0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno, které spojuje.
6: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
7: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
8: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
9: V Datartu objednám.
10: A za půl hoďky vzadma vyzvednu.
11: To byl Richard.
12: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
2: Ano. Ano. Ano.
1: A tohle?
2: Mm-hmm.
1: A tohle?
3: Ano.
4: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
2: Ano.
4: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
5: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
8: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.

0: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý.
3: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
2: Je tu Koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů.
5: Známá otázka.
2: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
6: Ne, boží, ano, ano.
7: Ňoky, pene, spagety.
8: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
2: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's. I want
2: to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu. Dej si KitKat.
3: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
4: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
5: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
6: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
7: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
9: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
2: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
3: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
6: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
7: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
8: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
9: Nulka.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Bila.
11: V datártu objednám a na půl hoďky vzarma vyzvednu.
12: Přijďte zas!
11: To byl Richard!
13: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datárt.
14: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Na na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý
3: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
2: Je tu Koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů
5: Známe otázka.
2: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
6: Ne, boží, ano, ano.
7: Gnocchi, penne, spaghetti.
8: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
2: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
2: Jdu si dát pauzu.
3: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
4: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
5: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
8: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty.

0: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
1: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
2: V datártu objednám.
3: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
4: Přijďte zás!
2: To byl Richard!
5: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datárt.
6: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
7: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
8: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet z kůží za 28,90, krolevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Byla.
11: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Na na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý.
3: Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
2: Je tu Koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů.
5: Známá otázka.
2: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
6: Ne boží, ano, ano.
7: Gnocchi, penne, spaghetti.
8: Žuvit konečně u Koťáka, že jo?
2: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

to sing.

$1 billion. The question is, who let the dogs out?

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's. I
1: want to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
2: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
6: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu.

0: milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
6: Přijďte si do Byly pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo hermelín od 2 kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Byla.
7: V datártu objednám
8: a na půl hoďky vzarma vyzvednu.
9: Přijďte za.
10: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví, jak na ně. Datard.
11: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
12: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
13: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
2: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
3: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
4: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.

0: Očko tě zve do kina.
1: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
2: Good job, buddy.
1: I'll get you home.
2: Oh, nice. Stay on me, bud.
3: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také

0: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
1: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
2: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
5: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno, které spojuje.
7: V datártu objednám.
8: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
9: Přijďte zas!
10: To byl Richard!
11: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datárt.
12: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
13: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
14: Hellmann's.
15: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
16: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Glass bottle beyond the new eau de parfum for her.
18: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
19: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
18: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
20: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
21: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Byla.

0: Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek. Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
2: Na na na na na na na na na.
3: Každé pondělí a úterý.
4: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
3: Je tu koťák.
5: Jo.
3: A nálož hostů.
6: Známá otázka.
3: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
4: Ne, boží, ano, ano.
7: Gnocchi, penne, spaghetti.
8: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
3: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

heart.

0: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's. I want
1: to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
2: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
6: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
10: V Datártu objednám.
11: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
12: Přijďte za.
13: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví, jak na ně. Datard.
14: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
15: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
16: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
15: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
17: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
2: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej. Hellmann's.
4: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
5: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet z kůží za 28,90, krolevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Byla.
7: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
8: Na na na na na na na na na.
9: Každé pondělí a úterý.
10: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
9: Je tu Koťák.
11: Jo.
9: A nálož hostů.
12: Známá otázka.
9: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
13: Ne, boží, ano, ano.
14: Ňoky, pene, spagety.
15: Žuvit konečně u koťáka, že jo?
9: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Jakube, co ty papíry na ten řidičák? Aspoň si tam dojdi, prosím tě, ať táta nezve furt. Jo, prosím tě. Rooftop studio.
1: OK. Spojka brzda plyn, brácho, to já dobře vím, že to každý auto má.

0: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
2: Jdu si dát pauzu.
3: Dej si pauzu, dej si KitKat.
4: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
5: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří...

0: Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc.

0: nekdy. Stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: V Datártu objednám.
4: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
5: Přijďte zas!
3: To byl Richard!
6: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datárt.
7: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
8: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
9: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
10: Boss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
11: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
12: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo hermelín od 2 kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Billa.
13: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's. I want
1: to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
2: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
6: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst léte.
7: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
9: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Byla. Hellmann's.
11: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
12: V Datártu objednám.
13: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
14: Přijďte zas!
12: To byl Richard!
15: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datárt.
16: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
17: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout-jde.
18: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
5: Goss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
8: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
2: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
3: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Očko tě zve do kina.
5: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
6: Good job, buddy.
5: I'll give you home.
6: Oh, nice. Stay on me, gun.
7: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
2: Sensei.

kurce, dáme bombiče na dance. Ruka v pěsta bude, zleta klidně bude. Otočím pár kol, jako na Tour de France. Se zabral, jsem zabral, tak teď od tebe čekám.

0: Nusse dat pauzu.
1: Dej si pauzu. Dej si KitKat. Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
2: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
3: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
4: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
5: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
6: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno, které spojuje.
7: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
8: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: V datártu objednám.
11: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
12: Přijďte zas!
13: To byl Richard!
14: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
15: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
17: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
16: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
18: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
19: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet z kůží za 28,90.

0: GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
3: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
4: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
5: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
6: Nulka.
7: Očko tě zve do kina.
8: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
9: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
10: No, páni.
9: Existuje?
11: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
12: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's. I want
1: to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
2: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
7: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
10: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: V datártu objednám.
3: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
4: Přijďte zas!
2: To byl Richard!
5: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datart.
6: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
7: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
8: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
9: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
10: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
11: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
12: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo hermelín od 2 kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Billy.

úsměv, nechci ho znova pustit, už ne.

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
4: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
5: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
6: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
7: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
8: Tati, co je tohle za auto?
9: Taková moje srdcovka.
10: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
8: Nebo pro tebe, tati.

0: Albert.
1: V datártu objednám.
2: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
3: Přijďte zas!
4: To byl Richard!
5: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datárt.
6: Péče má mnoho podob. Pro členy Rossmann klubu máme slevu 30% na všechna pleťová séra a esence. Nebo slevu 30% na produkty japonských a korejských značek. Rossmann. A život je krásnější.
7: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
8: Brev zná jednodušší způsob.
9: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
8: Non-stop čistý.
10: A svěží.
9: Nový Brev Color Autoactive.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Byla.
12: Zdraví začíná v malých návycích.
13: Tak jim to nandej.
14: Provedu.
12: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
14: Vzlet povolen, přepínám.
12: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
15: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
16: Nulka.
17: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
19: Mít malé sny nestačí.
20: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
21: Hellmann's.
22: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Tati, co je tohle za auto?
3: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
2: Nebo pro tebe, tati.
4: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
5: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
6: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
7: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
8: Nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
9: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak... Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
10: Mít malé sny nestačí.
11: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
12: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
13: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
14: Nice Price Combo. Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
15: Zdraví začíná v malých návycích.
16: Kým to nandej.
17: Provedu.
15: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
17: Vzad povolen. Přepínám.
15: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
18: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: V datártu objednám.
2: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
3: Přijďte zas!
4: To byl Richard!
5: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart. Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
6: Já ti nevím.
7: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
2: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
7: Dobrý den. Jste tu dlouho?
2: Už přes 20 let.
8: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
9: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
10: Očko tě zve do kina.
11: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
12: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
13: No, páni.
12: Existuje?
14: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

prostě poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supy lítaj nad hlavou, kolem v trávě zmije.

na vojen. S polečný homoc nemáme, vím. Nejradši mě budou mít v hrobě, vím. Dívej, jako točím lůz na vojen. Stačí mi pár lidí, je spočítám na jedný ruce. Lidi, za který bych cíp, lidi, za který bych bručel. Ale hrajem to spolu fakt chytře, takže snad nebude muset. Si budu sůl do rány nusre, sedu jak září mu úškle. Ženeme stejky a mušle. Dlouho jsme nechali ty velky zavřený, slyším je vít, Jakube, tak už nás puste. Chtěl jsem jen pár drahých šutrů na mojí duši, že štěstí mi to nepřinese sem, nemohl

Já mám rád takové, toto není ani pořekadlo, ale taková věta, která absolutně podle mě vystihuje češství. Když má soused kozu, tak ty ji nechceš taky. Ty chceš, ať mu chcípne. Že už to není ani závist, když ten nepřejícnost vlastně, to už není ani závist. Já tu kozu nepotřebuju, však si ji měl, když by ti zdechla. To je češství.

Jsem tady pro tebe, nikdy už nebudeš sama. Podívej mama, život nám ty lidi bere i dává. Podívej mama, bolí mě to stejně jako i tebe. Podívej mama. Podívej mama.

A když odcházím a vím, že na tenhle účet já nejsem sám. A věř, že když procházím, tak já nejsem sám. A i když kolem nejsou lidi, nejsem sám. Neodpovídám na tvý zprávy, já nejsem sám.

0: nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applaydo.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
3: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
4: Tati, co je tohle za auto?
5: Taková moje srdcovka.
6: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
4: Nebo pro tebe, tati.
7: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
8: Prosečník, který není spocený.
9: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
10: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení.
11: Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
12: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
13: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono?
14: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
13: Na pánvi!
15: L'Oréal Paris uvádí

0: zatopení.
1: Až 70%.
0: No, a to je pěkný.
1: To je pěkný.
2: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
3: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
4: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
5: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
6: Mít malé sny nestačí.
7: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
8: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
9: Tak to je hezky kriky.
10: Betonpress. Patron lehkých betonových střech.
11: A teď si můžete na střechu vybrat revoluční extra lehkou tašku Duna.
12: Volá vaše nádobí o pomoc.
13: So what?
12: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
14: Somat Mixigel, pro mě číslo jedna.

Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.

0: nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applaydo. Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká. Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
1: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
2: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
3: Tati, co je tohle za auto?
4: Taková moje

0: srdcovka.
1: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
2: Nebo pro tebe, tati.
3: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
5: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
6: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
10: V datártu objednám.
11: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
12: Přijďte za.
13: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví, jak na ně. Datart.
14: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc... lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
16: Mít malé sny nestačí.
17: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
18: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
19: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
4: Zdraví začíná v malých návycích.
20: Tak jim to nandej.
21: Provedu.
4: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
21: Vzlet povolen. Přepínám.
4: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
22: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
23: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
24: No jo, přišla na snídani.
23: No Jiřinko. Hele. Jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
24: Dobrý nápad.
23: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
24: Až 70%.
23: No, a to je pěkný. To je pěkný?
25: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zmlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Tati, co je tohle za auto?
3: Taková moje srdcovka.
4: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
2: Nebo pro tebe, tati.
5: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
6: Jen do toho. Klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli. To je ono.
7: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
6: Při nakládání.
8: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
9: Tady jsme!
10: Oh. Trosečník, který není spocený.
11: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
12: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
13: Získejte výhody z Kaufland Card

0: tím kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
1: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
5: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
0: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Kolumbia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
7: Nová dobrodružství s Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apple Do.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.

0: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Na na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý.
3: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
2: Je tu Koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů.
5: Známe otázka.
2: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
6: Ne, boží, ano, ano.
7: Gnocchi, penne, spaghetti.
8: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
2: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
9: Wait.

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
3: Trosečník, který není spocený.
4: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
5: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
6: Tati. Co je tohle za auto?
7: Taková moje srdcovka.
8: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
6: Nebo pro tebe, tati.
9: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
10: Nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
12: V datártu objednám.
13: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
14: Přijďte za.
15: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datard.
16: L'Oréal Paris uvádí.
17: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
16: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
17: Když září moje vlasy, zářím i já.
16: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
17: Vy za to stojíte.
18: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
19: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
20: Já ti nevím.
21: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
20: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
21: Dobrý den. Jste tu dlouho?
20: Už přes 20 let.
22: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energie. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
23: Volá vaše nádobí o pomoc.
24: So what?
23: Somat Duo Gel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duo Gel, naše číslo jedna.
20: Somat Mycí Gel, pro mě číslo jedna.
25: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
26: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
27: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
28: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
0: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Zdraví začíná v malých návycích.
2: Tak jim to nandej.
3: Provedu.
1: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
3: Vzad povolen, přepínám.
1: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.

0: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Na na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý.
3: Koťák live, vítejte u Koťák live.
2: Je tu Koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů.
5: Známe otázka.
2: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák live.
6: Ne boží, ano, ano.
7: Gnocchi, penne, spaghetti.
8: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
2: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
9: Očko tě zve do kina.
10: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
11: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
12: No, páni.
13: Existuje?
14: Vítejte, čera nás tam hodí. Rychlý démon.

0: rodinný typ.
1: Yeah.
0: Asi jsem rodinný typ.
1: Když odešel fotr, tak jediný, co jsem chtěl, bylo, že ulehčit mámě. Naposledy jsem ho viděl u soudu, říká mu alimenty, si nech nepotřebuju tě, táhni, sám to zvládnu, cca 8 let zpátky, od té doby o něm nevím, ani nemám zájem. Neznáš, nebyl, nemůžeš vědět, nechápeš, málo kdo tě fakt podržet dokáže. Kde nebyli rodiče, starali jsme se o sebe navzájem. Zvedněte ruce, kdo to taky znáte, vím to, že není vás málo. Cash před amavrů a bros před prachama, amen.

Kırtık forever.

0: Jem mám přečtený ho jak teletext. Dama holka je nejlepší jako Helena. Já mám v kapse 300 jak Leonida. Na dva drinky a cigá. Ra, ra, ra, ra.
1: Melange je látka nacházející se výhradně v hluboké poušti planety Arrakis, která prodlužuje lidský život a poskytuje svému uživateli mimořádné psychické schopnosti. Díky svým vlastnostem a náročné těžbě jde o nejcennější látku ve vesmíru. Koření všeho koření.

0: nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.
1: Dali jsme!
2: Oh. Trosečník, který není spocený.
3: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
4: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
0: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
5: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
6: Co to bude dnes?

0: Tak na kousnutí.
1: Tati, co je tohle za auto?
2: Taková moje srdcovka.
3: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
1: Nebo pro tebe, tati.
4: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
5: Jen do toho. Pořádně mi zatop. Přidej zeleninu. Ještě. To je ono.
6: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
5: Na pánvi.
7: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
8: No jo, přišla na snídani.
7: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
8: Dobrý nápad.
7: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
8: Až 70%.
7: No, a to je pěkný.
8: To je pěkný?
9: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
10: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
11: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
12: L'Oréal Paris uvádí.
13: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
12: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
13: Když září moje vlasy, zářím i já.
12: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
13: Vy za to stojíte.
14: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
15: Volá vaše nádobí o pomoc.
16: So what?
15: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
17: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
18: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
19: Mít malé sny nestačí.
6: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
2: Na na na na na na na na na.
3: Každé pondělí a úterý.
4: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
3: Je tu koťák.
5: Jo.
3: A nálož hostů.
6: Známá otázka.
3: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
7: Neboží, ano, ano.
8: Ňoky, pere, spagety.
9: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
3: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
1: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Trosečník, který není spocený.
6: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
7: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
8: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
9: Tati, co je tohle za auto?
10: Taková moje srdcovka.
11: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
9: Nebo pro tebe, tati.
12: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
13: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
14: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
15: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
16: Jiřinko? Jiřinko?
17: Jiřino?
16: Jirku, zase u tebe?
17: No jo, přišla na snídani.
16: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
17: Dobrý nápad.
16: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
17: Až 70%.
16: No, a to je pěkný.
17: To je pěkný.
14: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
18: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
19: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
20: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
21: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
22: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
23: V datártu objednám a za půl hoďky vzarma vyzvednu.
24: Přijďte zas!
23: To byl Richard!
25: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datárt.
26: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
0: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Při nakládání.
2: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
3: Zdraví začíná v malých návycích.
4: Tak jim to nandej.
10: Provedu.
3: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
10: Vzhled povelen. Přepínám.
3: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
26: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
27: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
28: Na na na na na na na na na.
29: Každé pondělí a úterý.
30: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
29: Je tu koťák.
30: Jo.
29: A nálož hostů.
31: Vzájemná otázka.
29: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
32: Ne, boží, ano, ano.
33: Ňuky, pene, spagety.
34: Život konečně u koťáka, že jo?
29: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

spadnout až na dno, i když pak vstanout nejde tak snadno, není tak špatný nabít si pusu, no a pak vstát jít od mínusu k plusu.

okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Appleidu.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
0: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
2: Tati, co je tohle za auto?
3: Taková moje srdcovka.
4: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
2: Nebo pro tebe, tati.
5: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
6: Tady jsme!
7: Oh. Prosečník, který není spocený.
8: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
9: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
10: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
11: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
12: Jen do toho! Pořádně mi zatop!

0: Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Esence Active Pro s L-karnitinem.
1: Volá vaše nádobí o pomoc.
0: So what?
1: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
2: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
3: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
4: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
5: L'Oréal Paris uvádí.
6: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
5: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
6: Když září moje vlasy, zářím i já.
5: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
6: Vy za to stojíte.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. A květák jeden kus s aplikací za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Očko tě zve do kina.
9: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
10: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
11: No, páni.
10: Existuje?
12: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
13: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

traky. Je a čáda, viděl Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno. Dost času jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.

Ale nevíš, jak to má říct.

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
3: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
5: Volá vaše nádobí o pomoc.
6: So what?
5: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
7: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
8: Tati, co je tohle za auto?
9: Taková moje srdcovka.
10: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
8: Nebo pro tebe, tati.
11: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
12: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje.

0: potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
1: Trosečník, který není spocený.
2: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
3: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
4: Já ti nevím.
5: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
4: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
5: Dobrý den. Jste tu dlouho?
4: Už přes 20 let.
6: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
9: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
10: V datártu objednám a za půl hoďky zdarma vyzvednu.
11: Přijďte zas!
10: To byl Richard!
12: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
13: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
14: Mít malé sny nestačí.
15: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
16: Zdraví začíná v malých návycích.
17: Tak jim to nandej.
18: Provedu.
16: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
18: Vzad povolen. Přepínám.
16: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
19: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
20: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
21: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
22: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
23: Každé pondělí a úterý.
24: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
23: Je tu koťák.
24: Jo.
23: A nálož hostů.
25: Zlámá otázka.
23: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
26: Ne, boží, ano, ano.
27: Ňoky, pene, spagety.
28: Život konečně u koťáka, že jo?
23: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

se už dávno zpět, sám sebe se ptám, proč je to tak strašně jet. Vstát z postele za něco bojovat, draky přelstít, tvořit se princeznám. Svět je fantazie, když sním, ale z gauče se nezvedám.

0: pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
4: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
5: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
4: Při nakládání.
6: Tati, co je tohle za auto?
7: Taková moje srdcovka.
8: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
6: Nebo pro tebe, tati.
9: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
0: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
10: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
11: Dali jsme!
12: Oh. Trosečník, který není spocený.
13: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
14: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
15: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
16: Mít malé sny nestačí.
17: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
0: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
3: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
4: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.

0: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. AT-Z paráda na Očko Star.

0: Chtějí stíhat práci i zábavu? Pro ty, co se nebojí přidat plyn? Brzy se rozrostou? Nebo potřebují dodat trochu odvahy?
1: Nebo pro tebe, tati!
2: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
3: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.
4: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
5: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
6: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
7: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
9: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
11: Co?
10: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
12: V Datártu objednám.
13: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
14: Přijďte zas!
15: To byl Richard!
16: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datárt.
17: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Goss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
19: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
20: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
21: Zdraví začíná v malých návycích.
22: Tak jim to nandej.
23: Provedu.
21: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
23: Vzlet povelen, přepínám.
21: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
24: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
25: Narodila jsem se s prázdnýma rukama. A hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
26: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
27: Pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
2: No jo, přišla na snídani. No
1: Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
2: Dobrý nápad.
1: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
2: Až 70%.
1: No, a to je pěkný. To je pěkný.
3: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
4: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
5: Na na na na na na na na na.
6: Každé pondělí a úterý.
7: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
6: Je tu koťák.
8: Jo.
6: A nálož hostů.
9: Známe otázka.
6: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
10: Ne, boží, ano, ano.
11: Ňuky, pene, spagety.
12: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
6: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Skywalker, Skywalker, the Morley said Jesus.
1: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Appledu.
4: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
5: Tati, co je tohle za auto?
6: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
5: Nebo pro tebe, tati.
7: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu cukr Krystal za 9,90 a Sega Fredo Intermezzo Duopek za 5,19,90. Lidl, ta se vyplatí.
9: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
10: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
11: Zdravotní pojišťovna OZP myslí dopředu. S námi získáte klid a více než 11 000 korun na péči o vás i vaše miminko. Přejděte k OZP do konce září.
12: Super pátek až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi dvou a více kusů za 9,90. A Kokolíno a vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland.
13: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet s kůží za 28,90, królevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Byla.
15: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
16: Mít malé sny nestačí.
17: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
18: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: V datártu objednám a na půl hoďky vzarma vyzvednu.
20: Přijďte zas!
19: To byl Richard!
21: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datart.
22: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
23: Brev zná jednodušší způsob.
24: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čisticí účinek.
23: Non-stop čistí.

0: čistý.
1: A svěží.
2: Nový Brev Color Auto Active.
3: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
2: Nulka.
3: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
4: Každé pondělí a úterý
5: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
4: Je tu Koťák.
6: Jo.
4: A nálož hostů,
7: známá otázka,
4: se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
8: Ne, boží, ano, ano.
9: Ňuky, pene, spagety.
10: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
4: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: guys.
1: Sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
4: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
5: Svou vášeň může proměnit v úspěšnou kariéru, pokud má to, co potřebuje. A proto pro něj vždy najdete řešení. Třeba v Providentu. Úsměv. Díky naší zářivé půjčce se může blízknout každý. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen 1877 korun. Provident. Spolu to zvládneme.
6: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
7: Mít malé sny. Nestačí.
8: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
9: V Datartu objednám.
10: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
11: Přijďte zas!
12: To byl Richard!
13: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
14: Zdraví začíná v malých návycích.
15: Tak jim to nandej.
16: Provedu.
14: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
16: Vzad povolen, přepínám.
14: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
17: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
18: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
19: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
20: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
16: Tati, co je tohle za auto?
21: Taková moje srdcovka.
22: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
16: Nebo pro tebe, tati.
23: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
24: Já ti nevím.
25: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
24: No jasně, že jo. E.ON.
26: Dobrý den.
25: Dobrý den. Jste tu dlouho?
26: Už přes 20 let.
27: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
28: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
29: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
30: Z
0: Získejte extra body na plyšáky do každé postýlky s tímto produktem. Delisa Orion, jeden bod navíc. Penny.
1: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
4: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek. Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
5: Na. Každé pondělí a úterý.
6: Koťák live. Vítejte u Koťák live.
5: Je tu Koťák.
6: Jo.
5: A nálož hostů.
7: Vzáme otázka.
5: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák live.
7: Ne, boží, ano.
12: Gnocchi, pene, spaghetti.
15: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
5: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: pamatuju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Jdu si dát pauzu.
2: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
3: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
4: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
7: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
5: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
8: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
9: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
11: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
10: Na pán.

0: Nevi.
1: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
2: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
3: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Přijďte si do Byly pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo Hermelín od 2 kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Byla.
2: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
3: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
4: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
5: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
6: Tady jsme!
7: Oh. Prosečník, který není spocený.
8: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
9: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.

0: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Na na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý.
3: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
2: Je tu Koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů.
5: Známá otázka.
2: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
6: Ne, boží, ano, ano.
7: Ňuky, pene, spagety.
8: Žuvit konečně u Koťáka, že jo?
2: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočko.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ozbalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábec.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's. I want
1: to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
2: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
2: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
4: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
5: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
2: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Byla. Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
4: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
5: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
6: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout-jde.
7: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
8: V datártu objednám a za půl hoďky zdarma vyzvednu.
9: Žejte za.
8: To byl Richard.
10: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
11: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Očko tě zve do kina.
14: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
15: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
16: No, páni.
15: Existuje?
17: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
18: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: Jdu si dát pauzu.
2: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
3: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
4: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
5: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
6: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
7: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
8: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
9: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
12: Na Vinted může být všechno znova nové.
13: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
12: Ahoj, Sáro.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet s kůží za 28,90, królevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Byla.
15: V datártu objednám.
16: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
17: Přijďte zas!
15: To byl Richard!
18: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson.

0: Datsen. Pozná nečistoty a ví, jak na ně. Datart. Hellmann's.
1: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
2: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
3: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
4: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
5: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
6: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's. I want
1: to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
2: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
4: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
6: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
7: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
10: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
11: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
12: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
13: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
14: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
15: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
16: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo hermelín od 2 kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Billa.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: V datártu objednám.
2: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
3: Přijďte zas!
4: To byl Richard!
5: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Na na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý.
3: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
2: Je tu koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů.
5: Známe otázka.
2: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
6: Ne, boží, ano.
7: Ňuky, pene, spagety.
8: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
2: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
2: Jdu si dát pauzu.
3: Dej si pauzu, dej si KitKat.
4: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
5: Větší, než si myslíš.
4: Proč prší?
5: Aby se starý cítil příjemně.
4: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
6: Dorazili jste do cíle.
5: Tak jo, jsme tady.
7: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
8: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 288 korun měsíčně.
9: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
10: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
11: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.

Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90. Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus. A Božkov standard za 99,90. Byla.
3: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
4: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
6: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
7: V datártu objednám.
8: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
9: Přijďte zás!
7: To byl Richard!
10: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datart.
11: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
12: Helmans. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Helmans.

0: očko tě zve do kina.
1: This is Odin. He's a highly trained combat canine.
2: Good job, buddy.
1: I'll give you home.
2: Odin, I stay on me, bud.
3: Na na na na na na na na na.
0: Každé pondělí a úterý.
4: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
0: Je tu koťák.
5: Jo.
0: A nálož hostů.
6: Vzdělá otázka.
0: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
7: Ne, boží, ano, ano.
8: Ňoky, pene, spagety.
9: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
0: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
10: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's. I
1: want to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
2: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
4: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigarety již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
5: Stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
6: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
9: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Hellmann's.
11: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměr.

0: Měrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
1: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
2: V datártu objednám.
3: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
4: Žejte zas!
5: To byl Richard!
6: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
7: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
8: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet s kůží za 28,90, krolevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Byla. Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
10: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
11: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
2: Na na na na na na na na na.
3: Každé pondělí a úterý.
4: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
3: Je tu koťák.
5: Jo.
3: A nálož hostů.
6: Známá otázka.
3: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
7: Ne, boží, ano, ano.
8: Ňoky, pene, spagety.
9: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
3: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
10: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: flag.
1: Yes, stand for
0: Men in Black. And
2: Men in Black.

0: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
2: Jdu si dát pauzu.
3: Dej si pauzu, dej si KitKat.
4: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
5: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
7: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
8: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. A květák jeden kus s aplikací za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Veselý úsměv oranžových dráček. Přiletěl k nám nový dráček.
11: Dětský časopis Dráček s kouzelnými podzimními samolepkami.
10: Jo!
11: Hledejte v trafikách.
12: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
13: Ano. Ano. Ano.
12: A tohle?
13: Mm-hmm.
12: A tohle?
10: Ano.
11: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
12: A tohle?
13: Ano.
11: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
14: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
15: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
14: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
16: Super pátek až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi dvou a více kusů za 9,90. A Kokolíno a vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Levněji nehledejte. Je tady opět Albert neporazitelný víkend. Cukr krupice bílý u nás za 9,90. A Mionetto Prosecco za 99,90. Jen od pátku do neděle. Albert.
2: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
4: Tak to je hezky kriky.
5: Betonpress, patron lehkých betonových střech.
6: A teď si můžete na střechu vybrat extra tenkou plochou tašku Horizont.
7: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
8: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
7: Při nakládání.
9: V Lidlu víme, že pro to nejlepší nemusíš daleko. To nejlepší máme u nás doma. Od čtvrtka v Lidlu najdete kachnu v ceně 89,90 za 1 kg. Ajdam za 12,90. A Pilsner Urquell Retro edici za 25,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Péče má mnoho podob. Pro členy Rossmann klubu máme slevu 30% na všechna pleťová séra a esence. Nebo slevu 30% na produkty japonských a korejských značek. Rossmann. A život je krásnější.
11: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
2: Na na na na na na na na.
1: Každé pondělí a úterý.
3: Choďák live, vítejte.

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's. I
1: want to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
2: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
6: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Super pátek až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi dvou a více kusů za 9,90. A Kokolíno a vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland.
2: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
3: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
4: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
5: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
6: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout-jde.
7: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
2: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
3: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
4: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
5: V datártu objednám.
6: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
7: Přijďte zas!
5: To byl Richard!
8: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datart.
9: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo hermelín od 2 kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Billa.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
1: Julian FM Štekl uvádí Naked Attraction. Centrum slasti a touhy. Aj.

0: Jajaj.
1: Kde je největší pokušení? Stojí bradavky. Kvůli mně nebo kvůli holkám?
2: To může být jenom holkama.
1: Jak podle? Umí s ním hýbat.
2: Toro.
0: Promiň.
1: A nakonec odloží oděv i ten poslední. Tak řekni, pro koho ses rozhodla?
2: Naked Attraction, Německo. Neměl bych to udělat takhle? Ne, počkat, to je divné. Jsem Filip, je mi 20 a pocházím z Frankfurtu nad Mohanem. Jsem bisexuál a velmi vtipný, zábavný a temperamentní kluk. Původem jsem Ital, ti mají temperament a vím, co chci. Ahoj, rád bych si dal špagety carbonara. Vymetáme čírky, rád jsem středem pozornosti. Moc rád svádím. Můj vzhled vlastně stačí k tomu, abych svedl osobu, kterou chci, a pokud mi nějaká osoba připadá opravdu přitažlivá, tak o ní bojuju. Dnes bude muset dotyčná osoba bojovat o mě. Osobně se vždy dívám na vzhled člověka jako na první. Je mi jedno, co o nich říkají ostatní. Víte, vnitřní hodnoty, ty jsou pro mě druhořadé. Už téměř rok jsem sám a miluju sex. Rád experimentuji. Jsem otevřený všemu novým věcem. Ve vztahu rozhodně hledám upřímnost. Věrnost, jinými slovy, být tu jeden pro druhého. Z čistě vizuálního hlediska jsem vlastně nenáročný. Jediné, na čem mi opravdu záleží, je dobrý vzhled, upravený zemnějšek, krásný úsměv a krásné vystupování. Na to se vážně těším. Těším se, jak to všechno dopadne. A rozhodně doufám, že mi tento pořad umožní skvělé rande s mým potenciálním partnerem snů. A samozřejmě zde najít lásku svého života.
1: Milý Filipe, vítej. Jsem rád, že jsi tady. Jsi vlastně můj první dnešní muž, tedy ne můj, myslím, tady v soutěži. Jsi bisexuál, dá se s tebou hrát na obě strany, abych tak řekl. Teď je otázka, jestli spíš muž, spíš žena, záleží na tom?
2: No, musím říct, že v soukromém životě jsem zatím měl více vztahů s muži. Ano, ale měl jsem také vztahy se ženami, takže jsem určitě měl obojí, ale sex... pouze s muži.
1: Takže, milí muži a dámy v boxech, slyšeli jste, že Filip je otevřený všemu. Milý Filipe, vysvětlím pravidla. Máš před sebou 5 barevných boxů a hru začneme spodními části těla. Pak přejdeme k horním částem a nakonec se dostaneme až k obličeji. A než si vybereš z posledních dvou, budeš také nahý, ale v každém kole musíš jednoho poslat domů. Těšíš se?
2: Moc se těším. Nejtěžší pro mě většinou bývá rozhodování.
1: Bože můj.
2: Protože bych nejradši vyzkoušel všechno.
1: Tak bych řekl, dopřejme očím pastvu a začneme spodní částí těla.
2: Ta-da-da-da.
1: Tak, nech to na sebe působit a řekni, ke kterému boxu chceš nejdřív.
2: Začneme prostě zprava. No ne?
1: Dobrá, tak to uděláme. Nejdřív fialová. Bez pubického ochlupení? Je to už jen důležité?
2: V podstatě by žena měla být oholená, proto si myslím, že je to docela dobré.
1: Vulva se ti líbí?
2: No, to nedokážu posoudit, ještě nemám zkušenost, ale jo, vypadá fajn.
1: Od pohledu malá a hezká.
2: Přesně, líbí se mi.
1: Podle mě má pěkné ruce i nohy, koukáš na ruce a nohy?
2: No, spíš se dívám na ruce, ale u žen.
1: Podívejme se, ukaž nám ruce. No krásné, jemné.
2: Každopádně hebká pleť.
1: Hebká pleť.
2: No jo.
1: Tak to je dobré.
2: Je to super.
1: Taky bych řekl, pojďme blíž ke žluté. Co říkáš na žluté?
2: Také krásné nohy. V každém případě na to dost dám a

0: Tyhle nohy se mi líbí. Musím ti říct jedno tajemství, protože vím něco, co ty nevíš. V tom boxu je žena. Je to vzrušující? Mně
1: to přijde normální.
0: Tak tím lépe. Mně to přijde dost normální. Vidíš velmi ženské ruce a pak krásný penis. Jaká je to kombinace?
1: No, to je pro mě novinka, vážně, ale neměl bych problém to vyzkoušet.
0: Jak rychle jdeš s někým do postele?
1: No, takže abych se dostal do postele, musí mě dotyčný opravdu odrovnat.
0: Jo, ale jsi ve vztazích věrný?
1: V každém případě. A to též očekávám od svého protějšku. Věrnost.
0: Dobře, všichni jste to slyšeli, dámy a pánové. Loajalita je důležitá. Jsme u červeného boxu. Co říkáš?
1: Podle mě, když je muž například příliš hubený, tak s tím také nic neudělám.
0: Teď tu na rozdíl od žluté a fialové máme pubické ochlupení. Co ty na ty chlupy v intimní oblasti?
1: Muž už může mít trochu pubického ochlupení, to pro mě nehraje takovou roli.
0: Silné ruce, dokážou si poradit. Můžete vzít do náruče. Dej nám znamení, vidíš? Takže, přejdeme k modré. Také velmi výstřední žena, řekl bych.
1: Okamžitě jsem si všiml rukou. Máš perky na ruce, prsteny. Můžu se rychle podívat na nehty? Musím říct, že se mi na ženě líbí například nehty.
0: Na všechno, co vidíš, se chci taky podívat. Ty nehty.
1: Ty šperky na ruce to prozradily.
0: To jsem si taky všiml.
1: Musím být upřímný, šperky na rukou říkají, že dbá na styl. A mně se líbí, když na to partner dbá, protože to mám taky tak. Obecně to mám rád.
0: Slyšel jsem, že taky často koukáš na ruce. Co by to mělo být u kandidáta v modrém?
1: Ruce a prsty? Tedy u tebe. U muže musí vypadat hodně dobře.
0: Co by o mě mohli prozradit? Může to prozradit cokoliv?
1: No jo, cokoliv.
0: Špatné? A jak vidíš, mám také hada. Tedy hada na ruce. Co říká Ital tomuhle hadovi? Já bych řekl, že velký penis.
1: To pro mě nemá význam.
0: To mi neříkej.
1: Ne, vážně, to pro mě nemá velký význam.
0: Přísahej.
1: Přísahám, jako že tu stojím, že tomu nepřikládám význam.
0: Na italskou duši?
1: Přesně, na italskou duši. Jedna strana je prostě delší než druhá, no.
0: Pravda.
1: Ale to pro mě není kritérium, abych ho vyhodil. Nejsem tak povrchní.
0: Ale líbí se ti.
1: Líbí se mi všichni v boxech.
0: A co tady bude jedinečného?
1: Vlastně musím říct, že tím poměrem nohou je pro mě zajímavější.
0: Velmi dobře, Filipe. V naší hře je to tak, že v určitém okamžiku musíš provést výběr. Takže teď mi prozraď, kterou osobu v boxu pošleme domů.
1: Už teď je pro mě těžké se rozhodnout. Právě teď bych viděl potenciál pro rande s kýmkoliv.
0: Která barva odejde?
2: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz. Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
3: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
2: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
4: Jdu si dát pauzu.
5: Dej si pauzu, dej si KitKat.
6: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
7: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
10: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
11: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
12: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
11: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
13: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
14: Na Vinted může být všechno znova nové.
15: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
14: Ahoj, Sáro.
15: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
17: Hellmann's.
18: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
19: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Bila.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: V Datartu objednám.
2: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
3: Přijďte zas!
4: To byl Richard!
5: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
6: 18. Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
7: Na na na na na na na na na.
8: Každé pondělí a úterý.
9: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
8: Je tu koťák.
10: Jo.
8: A nálož hostů.
11: Vzájemná otázka.
8: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
12: Ne, boží, ano, ano.
13: Ňuky, pene, spagety.
14: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
8: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
6: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem. Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
15: Teď mi prozraď, kterou osobu v boxu pošleme domů.
16: Už teď je pro mě těžké se rozhodnout. Právě teď bych viděl potenciál pro rande s kýmkoliv.
15: Která barva odejde?
16: Rozhodl jsem se pro fialovou.
15: Proč fialovou?
16: Mám až ideální představu, říkám, a proto pro mě není ničím zvláštní.
15: Hej,
16: což ale neznamená, že by nebyla hezká.
15: Toto je Isabel, 27 let z Lipska. Pojď k nám. Řekl bych, že je to velmi krásná žena.
17: Pojď sem.
16: Jsi statečná a opravdu hezká holka. Máš krásnou tvář.
15: Hezky, moc děkujeme za účast.
17: Díky.
16: Třeba příště, čau.
17: Nečekala jsem, že budu jako první vyřazená. Myslím si, že jsem výjimečná. Ale když nechce, jeho věc.
15: Vážené dámy a pánové v boxech, ukažte nám své horní části těla. Napněte, co potřebujete napnout, zatáhněte, co potřebujete zatáhnout. Ke kterému boxu chceš jít jako první?
16: K zelenému.
15: Žlutému?
16: Tak jo, klidně.
15: Takže teď vidíme neuvěřitelně krásná, řekl bych až dokonale padnoucí ňadra.
16: Přesně tak. Nezáleží, jestli jsou prsa malá nebo velká, ale jak říkáš, skutečně vypadají hodně dobře.
15: A břicho? Nesmírně krásné břicho.
16: Ani moc, ani málo.
15: Myslím, že kombinace penisu a prsou je tak vzrušující erotický koktejl. Co myslíš?
16: Rozhodně vzrušující, jak říkáš. Myslím, že rozhodující musí být konec konců tvář.
15: Takže bych řekl, že se přesuneme dál. Protože tvář zatím Filip neuvidí. Vím, že chceš všechno hned. To už jsme o tobě zjistili. Teď jsme u toho pána v červeném. Co ty na to? Řekl bych, že je to bujné bříško.
16: No rozhodně se s ním dá mazlit.
15: Mazlíš se rád?
16: Rád se mazlím, také mám rád blízkost svého partnera nebo partnerky.
15: Muži v červeném, rád se taky mazlíš? Vidíme mazlíka. Tak bych řekl, že půjdeme k dámě v modrém. Dovedu se také představit, že pokud tě svádí žena, může to být vzrušující.
16: Tak zatím opravdu spíš chtějí ženy, aby někdo sváděl je.
15: Dámo v modrém, svádíš ráda?
16: Svedla bys mě?
15: No, jdeme dál. Teď nás to táhne, to se neví, k muži v zelenému boxu.
16: Každopádně samozřejmě tetování.
15: Hlavně jaké tetování?
16: Můžeš se na chvíli otočit, ať to na té straně vidím?
15: Co to je, lev nebo jestřáb? Lev je to, aha. Jak se ti líbí horní část těla, Filipe? Vždycky ti chci přinést něco výstředního.
16: Juliánku, o můj bože. Myslíš ještě na něco jiného, nebo je pro tebe všechno výstřední?
15: Ne, já jsem moderátor Naked Attraction, no jinak bych uváděl zprávy.
16: To je pravda.
15: Takže, milý Filipe, než se dostaneme k další části, přichází zas nejtěžší okamžik našeho pořadu, protože se musíme rozloučit s jedním kandidátem. Na koho už se nebudeme koukat dál?
16: Ach jo, teď je to ještě těžší. Musím poslouchat svůj vnitřní hlas.
15: To většinou funguje.

0: Milé dámy, milí pánové, prosím, abyste co nejkrásněji zazářili, protože teď přijdou vaše obličeje. Tak, Filipe, ke kterému boxu jdeme?
1: Začneme žlutým.
0: Žlutý, s radostí.
1: Hezké blond vlasy a krásné oči.
0: Co říkáš na rty?
1: Vypadají fajn. Nevím, jestli jsou vylepšené, ale i tak.
0: Filipe, o to přece nejde. Chceš tak krásné rty líbat?
1: Už při pohledu na její krásné rty by dámu ve žlutém boxu políbil. Polibek může způsobit pravý zázrak. Mužům při něm stoupá hladina testosteronu. Tím i vypadají přitažlivěji a u žen stoupá sexuální touha. Tím se vysvětluje, proč vlhké spojení iniciují muži 15x častěji než ženy.
0: Myslím, že líbat umí dobře. Ne, že bychom se už líbali, ale byl bych na tomto místě rád. Takže vzrušující?
1: Hodně vzrušující, každopádně.
0: Tak jdeme k modré. Teď vidíš krásnou ženu v modrém. Co říkáš?
1: Také krásná tvář a krásný úsměv. Hodně mě upoutala. Jsou vidět ty zářící oči. Na to já hodně dám.
0: Víš, co si říkám, Filipe? Kdo z vás je dominantní? Ta dáma v modrém nebo ty?
1: No, já jsem náhodou hodně dominantní.
0: Jsi dominantní, Filipe.
1: No, ale umím si představit, že ona také.
0: Taky si myslím. Já myslím, že ta v modrém je akční. A zřejmě má smysl i pro humor. Vidíš toho muže v zeleném?
1: Také krásná tvář. Výrazná tvář, taky modré oči. Přesně tak si představuji mužnou tvář.
0: Ano.
1: Líbí se mi, jakou máš pusu. Usměj se.
0: No dobrá, pojďme zpátky. Ještě jedna dáma nebo pán nás musí opustit. Předtím, než se svlékneš ty. Kdo musí odejít?
1: Na začátku jsem řekl, že jsem nakloněn něčemu novému. Tak bych vyloučil zeleného. Je až moc standardní.
0: 35-letý Benjamin z Dinsburgu.
1: Objal bych tě. Díky, že jsi tu byl.
0: Díky za spolupráci.
2: Čau.
1: Jsem trochu smutný, že Filipa neuvidím nahého a že jsem vypadl tak těsně před finále. Myslím, že jsem vypadl tak brzy, protože tentokrát chtěl zkusit nějakou ženu. Rozhodně mám štěstí, že jsem se mohl zúčastnit.
0: A už nám zůstaly jen tyhle krásné dámy. Než se mezi nimi rozhodneme, musíš se svléct ještě ty. Takže bych tě poslal do zákulisí a na viděnou.
1: Jo, tak zatím.
0: Ať to jede. Filip si chce rozšířit sexuální obzory. Z duhově barevných boxů může nakonec vyzkoušet štěstí u Pauliny nebo Kim. Jen se musí rozhodnout. Milá Paulino a Kim, jste favoritky. Jak se vám líbí on?
3: Velmi atraktivní, elegantní, už tím hlasem. Moc se mi líbí, že má blond vlasy.
0: Paulina? Paulino?
3: U mě podobně. Vypadá trochu jako chlapeček, trochu drsňák s tím vousem. Má super styl, tmavý.
0: Řekl bych, že nebudeme čekat. Vítej zpět, Filipe. Pojď prosím k nám. Hele, růže. Otoč se nám, prosím. Ukaž se nám.
3: Sekne mu to.
0: Koukej, co na Filipa říkáš?
3: Moc hezký, opravdu.
0: Paulino, co říkáš ty?
3: Podepisuju to celé, od zhora dolů.
1: Díky.
0: Filipe, s kým chceš na rande?
1: No, rád bych vzal na rande obě, ale to nejde. Proto bych šel rád...
4: Erotický dárek k
2: narozeninám. Všechny erotické

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's. I
1: want to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
2: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
6: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
8: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
10: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
11: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet s kůží za 28,90, królevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Bila.
13: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
14: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
15: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
16: V datártu objednám.
17: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
18: Přijďte zás!
19: To byl Richard!
20: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datárt.
21: Goss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
22: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci.

0: jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
1: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
2: 18.
3: Očko tě zve do kina.
4: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
5: My ten klíč portálu najdeme.
6: No, páni.
5: Existuje?
7: Vítejte, čo nás tam hodí? Rychlý démon.
8: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
9: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
10: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
11: Filipe, s kým chceš na rande?
12: No, rád bych vzal na rande obě, ale to nejde. Proto bych šel rád... s Paulinou.
11: Takže, milá Kim, díky za účast.
13: V pohodě.
11: Jsi zajímavý koktejl, děkuju za účast a snad na viděnou.
13: Taky doufám.
11: Ahoj, moje milá.
13: A vám hezké rande. Čau. No, co k tomu říct? Bylo to trochu smutné, protože je to opravdu pohledný a přitažlivý muž. Ty vlasy, obličej. Ale co nadělám? Bylo to jeho rozhodnutí a samozřejmě jim přeju, ať si užijí rande.
11: Doufám, že budete mít hezké rande a řekl bych hodně štěstí a bavte se.
12: Díky, Julíku.
11: Čau, miláčkové.
13: Jsem tak šťastná. Ne, když jsem ho viděla celého, řekla jsem si, prosím mě. První, čeho jsem si všimla, když se box zvedl, byly jeho oči. Protože když se člověk dívá do takhle tmavých očí, má pocit, že se do nich úplně ponoří.
12: Oční kontakt mě nutí flirtovat, nutí mě líbat a její oči mě úplně odrovnaly. Dokázal jsem si představit, že bychom si my dva dali skleničku a možná se dokonce políbili.
13: Poprvé po dlouhé době se před rande těším.
12: Páni, moc ti to sluší.
13: Díky.
12: Rozhodl jsem se, že jí budu více odpovídat, abych jí ukázal, že se o ní zajímám a všechno ostatní přijde až potom. Ve studiu jsem řekl, že v poslední době chodím s dívkami. Víš, ale nikdy nedošlo na sexuální akt, pokud to tak mohu říct. Pověz, je to pro tebe špatně? Co na to říkáš?
13: Myslím, že je to milé, že to říkáš s takovým andělským výrazem. Myslím, že jsem si vždycky představovala mít něco s bisexuálem. Jednoduše proto, že není zaseknutý v nějaké konkrétní mužské představě. Je dostatečně otevřený, aby něco zkusil. No, jsem zvědavá.
12: Chceš?
13: Chci.
12: Dáš mi pusu?
13: Jo.
12: Řekl jsem, že jsem velmi otevřený člověk. Určitě bych byl pro. Takže ano, zkusil bych to.
11: Porande?

0: Můžeš pokračovat.
1: Myslím, že jsme dobrý pár. Nemyslím si, že by to rychle skončilo, nebo ty taky ne, ne?
0: Určitě ne.
1: Vůbec ne. A v každém případě to bude pokračovat. Tady konec nebude.
0: Úplně se to vyplatilo.
2: Dnes jsem byl za kavalíra s růží lásky. Jsem rád, že jste byli opět u toho. A příště přinese Naked Attraction zase hromadu nahé krásy.
3: Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.
4: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.
5: Jdu si dát pauzu.
6: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
7: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
8: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
9: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
10: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
11: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
12: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
13: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
14: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
15: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
16: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový výjít již na 499 korun. T-Mobile.
17: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
18: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
19: Hellmann's.

0: všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
1: V datártu objednám.
2: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
3: Přijďte zas!
1: To byl Richard!
4: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
2: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
3: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
4: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
6: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo Hermelín od 2 kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Billa.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
9: Na na na na na na na na na.
10: Každé pondělí a úterý.
11: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
10: Je tu Koťák.
12: Jo.
10: A nálož hostů.
13: Známá otázka.
10: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
14: Ne, boží, ano, ano.
15: Ňoky, pene, spagety.
16: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
10: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
17: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my.
18: E-kondomy.
17: E-kondomy.cz

No a je to fantastický profesionální přístroj, kterým tedy si skutečně můžete dopřát nejenom, že příjemnou masáž, ale díky jemnému mikroproudu tedy také prohřívání krásné, díky kterému se tady dostane pokožka opět osvěží a díky tedy, které se vyživí až do hloubky. No a protože tento přístroj je také schopen nám dodat i obohacený kyslík, znamená to skvělá hydratace a regenerace. Přátelé, a to je něco, za co u profesionálů

0: Tedy skutečně nejenom, že se musíme objednávat a čekat někdy i měsíce, ale taky je to něco, co nás stojí spoustu, spoustu peněz. Přátelé, jednou si zamluvíte Dermavant Pro a už máte vystaráno na celý život. No a protože kdo ho vyzkoušel, tak už ho z rukou nevydal, tak doufám, že tedy opravdu jste připravení, protože už se nám to blíží a za chvilinku už si ho ukážeme, že pro ty praktické osoby, a které o sebe pečují a starají se, které tedy, než by se vypravili na nějakou operaci, na nějaký drastický zákrok, tak si můžou takovýto fantastický přístroj dopřát a kterým byste ta přání chtěli splnit, tak možná pro ně si je budete chtít získat také. Toto je inovace, je lehčí, je účinnější a hlavně si ho můžete sebou brát i na cesty. Dokonce to balení má i krásné, elegantní pouzdro, do kterého se celý úžasně vejde, a tedy do vaší kabelky, a pokud se chystáte třeba i na služební cestu nebo na svou chatu, zkrátka a dobře, kamkoliv si jej sebou můžete vzít i do práce. Když byste vyšetřili třeba v polední pauze chvilinku a chtěli si takto zarelaxovat, tak můžete, stačí připojit do zásuvky, no a je to naprosto bez problému. Takže to jenom tak krátce, tedy abychom si připomněli to, co nás čeká v naší promo nabídce, přátelé. A to je tedy úžasný přístroj Dermavant, a protože je vylepšený, proto tedy ještě si získal přízvisko Pro. Dermavant Pro. Je to tak, dámy a pánové. Tak podívejte se, tato dáma samozřejmě si ho zamilovala. A nejenom, že s ním dokáže krásně pracovat, ale také to fantasticky umí. A to je Dermavant Pro. Je to tak, už vás nebudeme tady napínat, protože víme, že někteří z vás jste měli možnost je vyzkoušet, a proto teď je chcete jako dárek pro vaše nejbližší a nejmilovanější. Takže, milé dámy, milí pánové, to je on. Stačí 3 minuty denně. Ano, to je ověřeno. Takže opravdu tak malinko stačí, abyste se pověnovali. Takže skutečně stačí tak malinko, ale když to budete dělat poctivě, když se budete věnovat této péči každý den, tak ty výsledky pocítíte opravdu velice, velice brzy. No a přátelé, než si ho tady představíme ve studiu, tak se nejdříve pojďme podívat na naše video, kde se všechno to nejdůležitější o Dermavantu Pro dovíte. Jdeme na to.
1: Nyní představujeme nový Dermavant Pro. O 50% výkonnější než běžné Dermavant a pro ještě lepší výsledky. Dermavant Pro je tenčí, lehčí a s měkkými úchopy se snadněji drží a používá. Dermavant jsem poprvé začala používat před 10 lety a zamilovala jsem si ho. Když jsem pak slyšela, že existuje Dermavant Pro, musela jsem ho mít. Je lehčí, snáze se drží a miluji tu měkké rukojeti. A je silnější a výsledky jsou neuvěřitelné. Miluji svůj Dermavant Pro. Dermavant Pro je v domácím vysokofrekvenční péči o pleť jeden z nejlepších. Dodává jemný mikroproud při 100 000 cyklek za sekundu, aby tónoval, napínal a okysličoval vaši pokožku. Aby pomohl odstranit vzhled jemných linek, vrásek a snížit velikost pórů. Vše je klinicky ověřeno, takže můžete vypadat o roky mladší během několika minut denně. Já vám teďko dám svůj tip, protože moje pleť je super suchá. Absolutně. Takže toto sérum vždy smíchám s nějakým olejem. A olej nanesu na celý obličej. V podstatě na oči, krk, rty, dekol, kamkoliv chcete. První věc, kterou musíte udělat, je sundat tuto čepičku. V podstatě toto je zvuk na první úrovni. A nevím, jestli vidíte, jak to svítí. Jestli jste si toho všimli, tak vždy, když táhnu nahoru, tak v podstatě zvedám pokožku a cestou dolů na ní vyvíjí menší tlak.

0: Takže nahoru zvedám, dolů menší tlak a tímto způsobem neustále v podstatě zvedáte a masírujete obličej. Ale jen rychle udělám svou druhou stranu, aby to odpovídalo a uvidíme se později. Sbohem!
1: Takže přesně tak to jednoduše to funguje. Já už mám Dermavan Pro tady u nás ve studiu připravený. Samozřejmě, abychom si ho ukázali se vším všude, abyste viděli, jak opravdu jednoduché to je, ale jak velmi krásné výsledky tedy skutečně Dermavan Pro přináší. To jsou recenze opravdu už milionů zákazníků a zákazníků z průběhu těch let, kdy tedy je dodáván do více než 65 zemí celého světa. Vždycky okamžitě se vyprodají zase a musíme dlouho tady čekat. Takže přátelé, dnes to štěstí máte a vidíte, jak se vyplatilo počkat si na dnešní promo nabídku, protože skutečně, proč byste hned tady museli chodit na ty drastické zákroky, na nějaké operace, skutečně na botoxy, nic takového není potřeba. Stačí vyzkoušet tento profesionální přístroj, který také profesionální odborníky byl navržen a který jimi je také doporučován a je také ověřen samozřejmě i kromě tedy zákazníků a zákaznic klinickými studiemi. Přátelé, je to bezbolestné tedy řešení. Fantasticky se projeví už po pár dnech používání, stačí pár minutek denně. Já bych doporučovala rozhodně, když to nestihnete ráno, tak určitě večer, protože je krásně v noci, pokožka má konečně prostor regenerovat a proto, když ji ještě podpoříte Dermavandem, tak ty výsledky uvidíte velice rychle. Tak a pojďme si tedy shrnout všechny ty zásadní informace, které už jste slyšeli, ale teď ještě můžete vidět na původní tedy dámě, která stojí za celým příběhem tohoto přístroje, Kristýna Bowes. Tedy ta se věnovala kráse a protože měla problematickou pleť, tak znala ty obrovské radiofrekvenční přístroje, které tedy běžně používali a samozřejmě dodnes používají profesionálové. A přála si, aby byl vytvořen nějaký pro dámy, které by je chtěly používat doma. A nejenom pro dámy, ale samozřejmě i pro pány, ale ona byla to průkopnicí. Léčila si pouze jenom jednu stranu obličeje, aby ty výsledky vydělat co nejdříve a aby to mohla porovnat. A podívejte se, po 12 týdnech, to znamená nějaké 3 měsíce, a ty výsledky jsou opravdu, jakoby snad byla po nějaké plastické operaci, nebo skutečně jakoby opravdu měla nějakou odborný zásah za sebou. No a o 20 let později tedy Dermavan se stal mezinárodní senzací a jak jsem zmiňovala už dnes, více než 2 miliony prodaných přístrojů ve více než 65 zemích světa mluví tedy za vše. Takže to je tedy Dermavant, který je tedy teď ještě vylepšen, proto tedy ještě to přídavné slůvko pro jako profesionál. Jde tedy v jeho případě o neinvazivní dermatologické zřetelné omlazení, kdy navíc si můžete vylepšit texturu, sjednotit tón pleti a také dokáže odstranit jemné rysy a vrásky. Vaše oči se je úžasně otevřou a je to hlavně 100% bezpečná a ověřená metoda. A to je na tom to nejlepší, takže už žádné dlouhé čekací lhůty na ošetření u odborníků. Udělejte si svůj kosmetický dermatologický salon ve vašich domovech a užijte si to, jak báječně se budete cítit a jak báječně mladistvě budete vypadat. Podívejte se, tady opět na Kristýně vidíme, jak se obočí pozvedlo, oční vrásky prakticky vymizely, další linky pod očima, otoky tváří se snížily, pory se krásně zatáhly, linie smíchu minimalizované. To je zkrátka a dobře to, o čem sní mnoho žen i mužů po celém světě. Toto jsou přesně ty přednosti Dermavandu, díky kterým ty fantastické výsledky má. Jednak je to jemný mikroproud, který dodává pleti tepelnou energii a to až pod povrch pokožky a tím tedy zvýší její celkovou teplotu, čímž podpoří přirozený zdravý vzhled. A když se tomu přidá ještě obohacený kyslík, který vaši pleť krásně v průběhu ošetření omývá, tak to vaší pletě vdechne úplně nový život a zároveň právě způsobuje obohacený kyslík to zatažení pórů. A hned to ucítíte, protože vůně, tedy, kterou vydává Dermavant Pro, tak je to taková svěží vůně, jak se říká po dešti. No a ještě tedy je to také báječná rychlost, protože je to 100 000 cyklů za sekundu, kterým se tady tento jemný mikroproud opravdu do pokožky dostává, takže vytváří ještě masážní efekt, což pochopitelně zlepšuje celý krevní oběh a přivádí čerstvou krev, kyslík a živiny až na povrch pokožky. A proto tedy budete vypadat o pár let mladší, milí přátelé. Tak to tedy vypadá, za chviličku si to ukážeme i naživo tady ve studiu. Samozřejmě uslyšíte ten zvuk, jak to je, když všechno funguje tak, jak má. Vidíte, že tady je potřeba sundat víčko. Rukojeť ergonomicky vytvořená, aby krásně padla do ruky. Napájecí kabel je tedy připevněn napevno, stačí zasunout do zásuvky a hned začne fungovat. Ze zadu si jenom nastavíte intenzitu od stupně 1 až 12. Když začínáte, tak samozřejmě pochopitelně na tom nejzákladnějším. No a přátelé, tady už tedy spokojené recenze jako od Karolíny, která tady je nadšená a především se jí podařilo odstranit vrásky, rozšířené pory a poradila si i s otoky pod očima. No a pro tento důvod tedy se chystám si Dermavant Pro zamluvit taky, protože přesně to mě taky velice často trápí. Marie říká, že posunula svou rutinu a péči o pleť na úplně jinou úroveň a zrovna tady u této dámy byste si řekli, že to vůbec nepotřebuje. Taky Alena září, protože linky, vrásky, to všechno ubylo. I rozšířené pory se ztratily. Podívejte se, jak se sjednotila krásně její pleť a to samozřejmě díky Dermavandu. No a i Jitka se úžasně usmívá a velmi jí to sluší a nadšeně používá Dermavand pro každý den, protože ví, že čím více se sobě bude věnovat, tím také krásnější a zářivější bude. A hlavně také vaše pleť bude opět pružná a bude vyživená. I Marie je spokojená a říká, že děkuje Dermavand, protože pomohla její pleti vypadat a cítit se znovu úžasně. Takže přátelé, tak úžasně i jako Lucka, která navíc nabádá všechny ostatní holky, já jsem úplně posedla, to je domácí lázeňská péče pro váš obličej. No a samozřejmě pro nás už tedy ve zralejším věku, tak tam už se ten čas začne projevovat i na krku, na dekoltu. Stačí, když si tedy nanesete váš oblíbený krém, sérum, olejíček, cokoliv a pak už se do toho pusťte. Takže tady je náš Dermavand Pro, pojďme se na něj podívat, přátelé. A jak jsem říkala, je tak malinký, tak lehoučký, že si jej opravdu můžete brát sebou na cesty. Cestovní pouzdro je tedy součástí tohoto balení, velmi elegantní. Stačí tedy sundat toto víčko. No a protože já už ho mám zapnutý v zásuvce, tak jste uslyšeli ten zvuk a to je známka toho, že všechno funguje tak, jak má. Ještě se vám rozsvítí světýlko. No a ta teplá, příjemná energie začne proudit do vaší pleti a skutečně, když jdete vzhůru, tedy pokud jste v obličeji, tak samozřejmě po tvářích vytáhnete vaši pleť nahoru a když zase jdete dolů, tak malinko ten tlak uvolníte. Tak si úžasně promasírujete jednotlivé části obličeje, také jeho kontury, krk a také váš dekolt. A kde se nastavuje ta intenzita mikroproudu, tak to je tady v zadní části díky tomuto otočnému tlačítku. No a přátelé, to je celé. To je celá věda, jak se říká, takže vůbec to není žádný problém. Zvládnou to i babičky, i dědečkové, nebo jim můžete udělat takové kosmetické chvilky a krásně jim zase dodat zářivou a svěží pleť. A já už to úplně cítím, tu zmiňovanou vůni po dešti, obohacený kyslík, opravdu fantastická záležitost. Takže skutečně jen to jeden z nejšpičkovějších produktů vůbec na trhu, co se týče tedy odborníků, kteří je používají a kteří je doporučují, jako jsou tedy v oblasti kosmetiky nebo dermatologie, přátelé. Takže už vůbec nemusíte nikam docházet v pohodlí vašeho domova. Si přesně takovéto salony, takováto odborná místa můžete udělat. Stačí úplně 3 minutky denně. Když nebudete používat víčko, samozřejmě ochranné víčko nasadíte, odpojíte ze zásuvky, necháte odpočívat. No a potom večer zase, až se k tomu dostanete, tak stačí další 3 minutky a krásně v noci budete regenerovat a druhý den se probudíte a třeba zase bude těch vrásek o něco méně. Podívejte podívejte se, tady vidíte značku top kvality, že opravdu více než milion, více než 2 miliony produktů, takže miliony produktů už tady dodány do celého světa. A i na balení tady ještě vidíte tu dámu Kristinu Bovs, která stojí tady za vyvinutím tohoto skutečně přístroje a všechny ty přednosti, které tento přístroj Kristýně přinesl. Díky tomu, že si tady udělala ten osobní průzkum a po dobu 12 týdnů tedy si ošetřovala pouze jednu část obličeje. Z druhé strany tohoto balení zase máte právě všechny ty zmiňované tři přednosti tohoto přístroje, ať už je to tady ta tepelná energie, ať už je to tedy ta konstantní stimulace, díky tedy vysokorychlostním impulzům, díky kterým se tedy dostává mikroproud do vaší pokožky, no a potom ten obohacený kyslík zmiňovaný, který krásně zase oživí texturu pleti a zatáhne rozšířené pory. No přátelé, takže teď už víte všechno důležité. To je fantastická zpráva, že 35 z vás něco tak úžasného může mít, protože pro sebe můžete udělat velmi mnoho, zvláště vy, kdo máte problematickou pleť a kdo právě často se musíte na radiofrekvenční přístroje speciální, unikátní, kosmetická či dermatologická ošetření objednávat. Dámy a pánové, ještě dva momenty, ať i vy, kdo jste se k nám, na nás naladili jste se na Klenot TV v těchto chvílích, ať máte stejné šance. Tak ještě než se zprovozní linky, tak je samozřejmě důležité si říci, za jakou cenu je tu máme. Podívejte se, tak toto tedy vypadá ve světě. Kolem 12 000 korun takovéto, tedy skutečně špičkové přístroje stojí. Ale u nás ne. Podívejte se, my jdeme níže než na polovinu. Na 5 899 korun a startujeme, přátelé. Takže můžete už je začít volat, ale pozor. Ne, ještě nám sirény houkají, ještě to vylepšíme, ještě to bude lépe a je to tak. A toto už je tedy opravdu konečná cena, více už slevit nemůžeme, přátelé. I tak je to neuvěřitelné, že jsme se dostali dokonce na 3199 korun. Tak teď už je to opravdu ono, teď už jste začali volat, teď už se linky v našem call centru rozezněly. Samozřejmě několik linek a několik našich kolegyň a kolegu, kteří tedy Dermavant pro vás mají nachystaný a stačí si jenom o něj zavolat. Možná, že tady jeden si vezmete pro sebe, jeden vezmete jako fantastický, protože přátelé, to už je na celý život. Už tedy skutečně nemusíte nic dalšího si pořizovat, i váš oblíbený krém, který se zvyklí používat, a potom si dopřejte tuto jemnou péči. Pokud jste se k nám připojili právě teď, ještě jednou si to ukážeme. To, co potřebujete vědět, tento tedy kábel, který je navíjecí, je připojen napevno k Dermavandu, který je opravdu lehoulinký, jako nějaká větší propiska skutečně, nebo tuška, opravdu krásně lehký. Vidíte, že ergonomická rukojeť úžasně padne tedy do ruky. Stačí potom tento kryt sundat. No a v případě, že máte v zásuvce, okamžitě už je funkční, vzadu otočným tlačítkem nastavíte tedy intenzitu. V případě, že začínáte, doporučuje se maximálně stupeň 3. No a potom už jenom přiložíte k pokožce a přejíždíte podle toho, které oblasti se věnujete. Samozřejmě na konturách obličeje můžete přitlačit, v oblasti tváří, pokud se pohybujete vzhůru, naopak dolů zase můžete tlak lehce uvolnit. A jemný mikroproud už začne tedy dělat a účinkovat tak, jak má, přátelé. Je to krásný hřejivý pocit. A co je to úžasné, že pokud opravdu to budete dodržovat, tak jak mi říkala naše paní režisérka, která si ho pořídila, fakt říkala, Peťo, fakt za pár dní moje pokožka byla jako miminko. Takže je nadšená, je spokojená a opravdu se tomu věnuje čím dál víc a vypadá čím dál lépe a čím dál mladší a samozřejmě se také skvěle cítí. A to bychom si přáli i pro vás, přátelé. Takže tak to jednoduché to je. A už brzy to můžete pocítit na vlastní kůži. A přátelé, aktivujeme automatický systém, protože zájem je obrovský, tak ať nemusíte čekat na telefonech. Znovu připomínám, v balení je také toto cestovní pouzdro, takže krásně se vám vejde do kabelky. celý váš nový Dermavant Pro a můžete si je brát na svoje cesty, můžete si je brát na kartu, můžete si je brát do hotelu. Takže to je právě krásná šance tady pro vás, jak si toto

všechno získat za pouhé 3199 korun. Taky v našem call centru rozezněli samozřejmě několik linek a několik našich kolegyň a kolegů, kteří tedy Dermavant pro vás mají nachystaný.

0: Kábel, který je navíjecí, je připojen na pevno k dermavandu, který je opravdu lehoulinký, jako nějaká větší propiska skutečně, nebo tuška, opravdu krásně lehký. Vidíte, že ergonomická rukojeť úžasně padne tady do ruky. Stačí potom tento kryt sundat. No a v případě, že máte v zásuvce, okamžitě už je funkční, vzadu otočným tlačítkem nastavíte tedy intenzitu. V případě, že začínáte, doporučuje se maximálně stupeň 3. No a potom už jenom přiložíte k pokožce a přejíždíte podle toho, které oblasti se věnujete. Samozřejmě na konturách obličeje můžete přitlačit, v oblasti tváří, pokud se pohybujete vzhůru, naopak dolů zase můžete tlak lehce uvolnit. A jemný mikroprout už začne tedy dělat a účinkovat tak, jak má, přátelé. Je to krásný hřejivý pocit. A co je to úžasné, že pokud opravdu to budete dodržovat, tak jak mi říkala naše paní režisérka, která si ho pořídila, fakt říkala, Peťo, fakt za pár dní moje pokožka byla jako miminko. Takže je nadšená, je spokojená a opravdu se tomu věnuje čím dál víc a vypadá čím dál lépe a čím dál mladší a samozřejmě se také skvěle cítí. A to bychom si přáli pro vás, přátelé. Takže takto jednoduché to je. A už brzy to můžete pocítit na vlastní kůži. A přátelé, aktivujeme automatický systém, protože zájem je obrovský, tak ať nemusíte čekat na telefonech. Znovu připomínám, v balení je také toto cestovní pouzdro, takže krásně se vám vejde do kabelky celý váš nový Dermavant Pro a můžete si je brát na svoje cesty, můžete si je brát na katu, můžete si je brát do hotelu. To je právě krásná šance tady pro vás, jak si toto všechno získat za pouhé 3199 korun. Pro vás, kdo jste se k nám připojili až tady v posledních momentech, tak ještě jednou se pojďme podívat na video, kde krásně uvidíte výsledky a to, jak Dermavant Pro úžasně funguje. Jdeme na to!
1: Nyní představujeme nový Dermavant Pro. O 50% výkonnější než běžné Dermavant a pro ještě lepší výsledky. Dermavant Pro je tenčí, lehčí a s měkkými úchopy se snadněji drží a používá. Dermavant jsem poprvé začala používat před 10 lety a zamilovala jsem si ho. Když jsem pak slyšela, že existuje Dermavant Pro, musela jsem ho mít. Je lehčí, snáze se drží a miluji tu měkké rukojeti. A je silnější a výsledky jsou neuvěřitelné. Miluji svůj Dermavant Pro. Dermavant Pro je v domácím vysokofrekvenční péči o pleť jeden z nejlepších. Dodává jemný mikroprout při 100 000 cyklech za sekundu, aby tónoval, napínal a okysličoval vaši pokožku, aby pomohl odstranit vzhled jemných linek, vrásek a snížit velikost pórů. Vše je klinicky ověřeno, takže můžete vypadat o roky mladší během několika minut denně. Já vám teďko dám svůj tip, protože moje pleť je super suchá, absolutně. Takže toto sérum vždy smíchám s nějakým olejem. A olej nanesu na celý obličej. V podstatě na oči, krk, rty, dekol, kamkoliv chcete. První věc, kterou musíte udělat, je sundat tuto čepičku. V podstatě toto je zvuk na první úrovni. A nevím, jestli vidíte, jak to svítí. Jestli jste si toho všimli, tak vždy, když táhnu nahoru, tak v podstatě zvedám pokožku a cestou dolů na ní vyvíjí menší tlak.

0: Takže nahoru zvedám, dolů menší tlak a tímto způsobem neustále v podstatě zvedáte a masírujete obličej. Ale jen rychle udělám svou druhou stranu, aby to odpovídalo a uvidíme se později. Sbohem!
1: Nyní představujeme nový Dermavant Pro, 50% výkonnější než běžné Dermavant a pro ještě lepší výsledky. Dermavant Pro je tenčí, lehčí a s měkkými úchopy se snadněji drží a používá. Prvé začala používat před 10 lety a zamilovala jsem si ho. Když jsem pak slyšela, že existuje Dermavant Pro, jsou neuvěřitelné. Miluji svůj Dermavant Pro.

0: Dermavant Pro je v domácím vysokofrekvenční péči oblek jeden z nejlepších. Dodává jemný mikroprout při 100 000 cyklech za sekundu, aby tónoval, napínal a okysličoval vaši pokožku, aby pomohl odstranit vzhled jemných linek, vrásek a snížit velikost pórů. Vše je klinicky ověřeno, takže můžete vypadat o roky mladší během několika minut denně.
1: My se vidíme právě teď, přátelé. No a když se podíváme na množství, které ještě je k dispozici, přátelé, blížíme se k absolutnímu vyprodání. Možná za pár chvilinek už skutečně nebude ani jeden Dermavant Pro k dispozici. Měli jsme veliké štěstí, že dnes se do našeho vysílání tedy dostal tento špičkový přístroj, který opravdu už ověřili miliony lidí a proto stále je bestsellerem. Ještě jednou pojďme se podívat. Stačí jenom tento kryt, jak jste viděli na dámě, které to neskutečně sluší, vypadá fantasticky, určitě bychom ji netypovali roky, které tedy má. No a můžeme to jenom odhadovat, ale určitě vypadá možná i o 10 let mladší, než ve skutečnosti je. Tak to zezadu jenom si nastavíte intenzitu mikroproudu, který bude tedy vaši pokožku ošetřovat společně s obohaceným kyslíkem. No a přesně tak to tady vidíte i u nás ve studiu. Já vždycky toho tak ráda tady využívám, když si ho můžu vyzkoušet, protože je to velice příjemné. Takový pocit trošinečku podobný, bych řekla, jemnému mravenčení, ale takovému tomu příjemnému. A díky kyslíku se vám rozlévá opravdu po celé té ploše, kterou už ušetříte, takový velmi, velmi příjemný pocit. A můžete samozřejmě v případě, že už jste zvyklí, můžete intenzitu zesílit. Ten zvuk je potom výraznější. Vidíte, že vždycky svítí světlo díky žárovce, která je tedy tam umístěna. No a krásně tedy tento jemný mikroproud prohřívá vaši pokožku a jde až pod její povrch. No a díky obohacenému kyslíku, tedy znovu všechny živiny, které pokožka potřebuje, se mohou vstřebávat krásně. Pory se začnou zatahovat. No a přátelé, vrásky začnou ubývat. Takže vidíte, že opravdu, než si našetříte zbytečně, tedy budete chodit na nějaké drastické zákroky, opravdu je dobré vyzkoušet takovéto jedinečné přístroje se zárukou spokojenosti a které byly ověřeny jak klinicky, tak samozřejmě už miliony zákazníků po celém světě. Dámy a pánové, poslední vteřinky, než se dnes budeme muset rozloučit, ubíhají. Já připomínám, že jsme tu měli také naprosto špičkové klenoty se šampaň Moisanity. Měli jsme tu úžasný kolotoč štěstí, jak já říkám, na kterém se roztáčely i smaragdy, safíry. No a přátelé, měli jsme tu také vzácné přívěskové hodinky, posázené rubíny a hlavně nezapomínejte, ještě stále jedna možnost, ať už přes automatický systém nebo po telefonu si můžete zarezervovat poslední Dermavant Pro. Já tady pro tuto chvíli se pomaličku rozloučím, popřeji vám, ať je váš den úžasný. Doufám, že jste si splnili všechna přání, no a budu se těšit na viděnou zase při příštích vysílání. Ale teď, v tuto chvíli, je čas na naši promo nabídku. Takže pojďme na naše video, kde tedy se dovíte všechny důležité přednosti tohoto přístroje.
2: Jsme schopni udělat téměř cokoliv pro krásné nohy. Trhání, holení, stříhání, dokonce i pálení. Nyní je tu ale nový milník v odstraňování chloupků. Amazing Legs od Wellformu. Naše hypoalergenní 18-karátové pozlacené hlavice bezbolestně odstraní veškeré nežádoucí chloupky pro nádherné, úchvatné nohy kdykoliv a kdekoliv. Žádná voda, žádné mýdlo a žádné krémy nejsou potřeba. Použijte ho na gauči, v kanceláři, na dovolené nebo dokonce ve vašem autě. Můžete mít hedvábně hladké nohy bez ohledu na to, kde se právě nacházíte. Už žádné pupínky po holení, žádné škrábance, žádné říznutí. Wellform Amazing Legs je naprosto bezbolestný. Podívejte se, ani tento balónek nepraskne, protože je tak jemný a bezpečný na dotek. Můžete to dělat dokonce i se zavázanýma očima. To je úžasné. Tyto dynamické kruhové hlavice plují a dokonale se přizpůsobují každé křivce. Ideální pro citlivé oblasti, jako jsou kotníky, holeně nebo kolena. Přesto jsou výkonné i pro ty nejsilnější a nejhrubší chloupky. Tajemství spočívá v naší nejmodernější oscilační technologii, která jemně odstraňuje chloupky s nanopřesností a z jakéhokoliv směru. Amazing Legs má ergonomický design, který perfektně padne do dlaně pro vynikající kontrolu. A dokonce má vestavěné

0: světla, což usnadňuje a zrychluje vidění a odstraňování nežádoucích chloupků. Navíc je plně dobíjecí, takže nepotřebujete drahé baterie, které musíte stále dokola vyměňovat. Velform Amazing Lex zachrání situaci díky rychlým úpravám na cestách. Takže ať už jste kdekoliv, vaše nohy budou mít sexy, dokonale hladký lesk. Rozlučte se s říznutími, škrábanci a pupínky po holení a přivítejte krásnou, dětsky hebkou pokožku.
1: Hedvábné nohy bez škrábanců, milé dámy, bez zapomenutých chloupků. Já si myslím, že to je absolutně hit. A je to opravdu největší hit pro letošní léto. Za chvilinku si ho ukážeme tady u nás ve studiu, ale pojďme si shrnout informace a pojďme si tedy říci, proč právě vyzkoušet pořídit si tento úžasný přístroj. Přátelé, tak to známe. Mnozí třeba už jsme v pokročilejším věku, naše oči už nám tolik neslouží a mnohdy přehlédneme opravdu některé chloupky, ať už na nohou, pod paždí, kolem bikin, v oblasti bikin, ale můžete využívat také v oblasti kolem úst. Často tedy se objednáváme také do kosmetických salonů, objednáváme se tu na ty bolestivé epilace, no a někdy některé přístroje nebo taková ta klasická holítka způsobují nejenom řezy, rány a škrábance, ale ještě velmi alergické reakce. Popáleniny, podráždění, depilace voskem, také velice bolestivá záležitost, které podráždí naši pokožku. To všechno s holením vytváří opravdu problémy a velice nám to znepříjemňuje život, kdy chceme skutečně vypadat a cítit se dobře. Takže přátelé, všechno toto vyžaduje častou údržbu, samozřejmě častěji, čím častěji holíme, tím častěji se k tomu musíme vracet. Ovšem dnes přicházíme s tímto fantastickým pomocníkem Velform Amazing Lex, což je perfektní odstraňovač chloupků pro menší i větší plochy i pro ty nejcitlivější oblasti. Technologie mikrooscilace je použita pro bezbolestné odstranění opravdu všech chloupků. Máte tu 4 vibrační hlavy s velmi rychlým pohybem, tam i zpět kruživým pohybem, díky čemuž tedy opravdu i ty nejjemnější chloupky budou fantasticky odstraněny. Těmto hlavicím se říká takzvané plavecké hlavice a přizpůsobí se tedy absolutně každé křivce, každému záhybu, se kterým běžně míváme problémy a právě na těchto místech ty škrábance a řezné rány vždycky vznikají. Je tu také vestavěná exfoliace, no a tento přístroj tedy je určen speciálně pro nohy, paže, ale můžete tedy skutečně i kolem úst, i tam, kde je ta pokožka citlivější, nebo právě v oblasti kolem bikin. Tak. A dámy a pánové, co je ještě fantastická záležitost? LED světla. Protože právě, že máme nedostatečné světlo, spousta chloupků unikne naší pozornosti, pak na sluníčku je, teď to najednou objevíme a co teď. Takže tato světla fungují, abyste snadno viděli opravdu i ty jemnější chloupky a tady mohli si poradit i s nimi. Tento přístroj je přenosný, lehoučký a opravdu naučíme se s ním zacházet velmi rychle. Když si to shrneme, jaké jsou tedy jeho funkce? Bezbolestné odstranění chloupků. Plovoucí hlavice, které navíc jsou tedy pozlacené 18-karátovým zlatem. To znamená, že tento přístroj je hypoalergenní pro všechny typy pokožky. Nemusíte se bát takových těch klasických podráždění. Je to úžasný ergonomický design, který se skvěle drží, skvěle je také dobíjecí, to znamená, že šetříme přírodu, může vám vydržet už opravdu na velmi dlouho, ne-li na celý život. LED světla zabudovaná přímo do přístroje je bezpečný pro všechny typy platě. No a plovoucí hlavice, které se krásně přizpůsobí každé křivce. Takže to všechno v tomto přístroji získáváte. No a pojďme si to srovnat. Jaké jsou tedy úžasné nohy z Velform oproti tedy klasickým holícím strojkům, které jsou běžně dostupné. Takže úroveň bolesti u tedy normálních dámských holících strojků můžeme si způsobit řezné rány a nebo tedy podráždění kůže. S Velformem je naprosto bezbolestný a minimální minimální tedy reakce, ne-li mizivá. Takže žádné takové ty pupínky vyskákané, nic takového, svědivé vyrážky, opravdu nic, ničeho se nemusíte bát. Funkce exfoliace, no samozřejmě u běžných holicích strojků absolutně neexistuje. A ano, přímo toto je vestavěno. To znamená, že ty odumřelé kožní buňky, které už nám k ničemu neslouží, taktéž tedy s tímto přístrojem odstraníme. Potřebný krém na holení. Na Wellform nepotřebujete nic. Jenom klidně suché nohy, krásně tímto přístrojem vyholíte do hladka a opravdu i vaše pokožka se bude cítit velmi lehce a velmi svěže. Kdežto u klasických holicích strojků tento krém určitě potřebujete. Přenosnost. Je to velmi kompaktní zařízení. Wellform je opravdu velice lehoučký, krásně ergonomický design, tedy úžasně se drží v ruce, navíc se snadno ovládá. No a pokud máte normální klasický holicí strojek, tak opravdu k němu většinou jsou takové těžší a ještě k němu právě potřebujete mít sebou ten krém nebo tu holicí pěnu. No a co se týče dlouhodobých nákladů, tak pochopitelně klasické strojky po pár použitích můžete rovnou vyhodit, takže je musíte koupit znovu, nebo taková ta plastová holítka samozřejmě také vyhazujeme na jedno použití a tak dále, kdežto tento přístroj je opravdu opakovaně použitelný, snadno se čistí, všechno si to tady ukážeme, takže tady vidíte, že jednoznačná volba padá na tento úžasný Wellform holící přístroj, protože je to inovace, má všechno, co bychom si mohli my ženy přát pro to, aby jsme se cítili báječně, skvěle, aby jsme všechno vyřešili rychle. Znáte to, já vždycky se k tomu odhodlávám dlouho dopředu, protože trávíme v koupelnách hodiny a stejně ještě dokonalé to není a pak sluníčko odhalí právě ty problematické třeba partie, ty části, kde jsme opravdu se nám nepodařilo oholit pokožku tak, jak bychom si přáli. Takže celé balení Wellform Amazing Lex obsahuje tedy tento přístroj, čistící kartáček, USB nabíječku, jednak kabel, jednak tedy zástrčku, no a také tedy cestovní tašku. Takže toto je obsah balení, který si získáváte dnes každý a každá, kdo si o něj za chviličku budete moci začít volat. A tady už jasný důkaz, jak skvěle to funguje a jak to vypadá před použitím tedy Wellform holícího přístroje a po použití jenom hladoučké, hebonké, sametové, tedy nohy, ale pochopitelně můžete i ruce, podpaždí, kolem úst, zkrátka tam, kde chcete opravdu mít pokožku vyhlnou do hladka a chcete, aby to hlavně bylo také bezbolestné a žádné tedy alergické nebo podrážděné reakce. A jak to vypadá před použitím tedy Wellform holícího přístroje a po použití jenom hladoučké, hebonké, sametové, tedy nohy, ale pochopitelně můžete i ruce, podpaždí, kolem úst, zkrátka tam, kde chcete opravdu mít pokožku vyhlnou do hladka a chcete, aby to hlavně bylo také bezbolestné a žádné tedy alergické nebo podrážděné reakce vaší pokožky. To si můžete skutečně s tímto přístrojem absolutně senzačně dopřát. Tak milé dámy, co mu říkáte? Já myslím, že to je úplně snová záležitost, něco, co hlavně na trhu běžně dostupné opravdu není, takže takto, aniž byste se objednávali do nějakých salonů, takto si můžete tento přístroj tedy získat právě dnes u nás. Já musím říci, že pro mě je to naprostá premiéra, takže já jsem úplně nadšená společně s vámi, milé dámy. A teď si ukážeme, jak to funguje. 4x až rychlejší a výkonnější než klasické holící strojky. Hlavně se mi líbí, jak je vytvořen. Opravdu velice lehoulinký. Tady vidíte 4 tedy hlavice, které se krásně otáčí. Jsou potažené 18-karátovým zlatem. Máte na nich tento kryt, ten je potřeba samozřejmě samozřejmě odstranit. V této části strojku je potom zdířka právě na dobíjecí kabel, který je součástí každého balení, takže jenom takto zastrčíte, vsunete do zásuvky, dobijete si a pak na mnoho a mnoho hodin opět vám vydrží. Na horní straně potom vidíte jediné tlačítko, kterým se ovládá. No a přátelé, teď už slyšíte ten zvuk, slyšíte ten zvuk, když se spustí, jak to tedy takto bzučí. No a přátelé, už všechno nám funguje. Vidíte, jak rychle se otáčí, že z dálky vůbec ani nebylo vidět, ale je to tak velká, velká rychlost, otáčivý pohyb, který každý, i ten nejjemnější chloupek tedy skutečně odstraní. No a potom po použití jenom takto jednoduše odmontujete, očistíte a máte zase připraveno na další použití. To je všechno, přátelé. I kartáček tedy na vyčištění, všechno tedy je součástí balení Velfor. Tady Amazing Lex. Takže milé dámy, milí pánové, je to tady, už vás déle napínat nebudeme. Toto všechno si od nás dnes tedy získáváte a 75 možností, což je absolutně senzační záležitost. No a přátelé, pojďme se teď podívat, jaká bude částka. Doporučená cena je už teď fantastická, 1359 korun. Dobijete a můžete používat nekonečně mnoho. Můžete mít v kabelce, pořád u sebe, nenápadná záležitost. Takže přátelé, já si myslím, že u nás to jde lépe. Co říkáte? Že my vždycky, když něco tak senzačního, budete si říkat, wow, ještě, že jsem si ho pořídila, no tak je to senzační. Dokonce pod 1000 korun, 980 korun. Přátelé, ruku na srdce, kolik jsme kdy utratili? Ať už za tedy objednání se do kosmetického salonu na nepříjemnou bolestivou epilaci, depilaci, přátelé, je to tedy už jenom tedy třeba kolem rtů, to taky velmi, velmi bolí, pochopitelně. Přátelé, pro mě to je opravdu osobní hygienický přístroj. Takže já bych to nedělila s nikým dalším. Proto tedy tato částka, abyste se nemuseli právě o ně dělit, aby vám na ně nikdo nechodil, abyste je měli jenom pro sebe. Tak přátelé, tři ještě momenty, než se to všechno spustí, protože já si myslím, že dnes bude vyprodáno. 75 nemůže stačit pro vás, pro dceru, pro neteř, pro vnučku, pro milí pánové, pro vaše partnerky. Takže na koho teď myslíte? Ale nejdřív myslete, milé dámy, především na sebe, protože ještě jeden moment a startujeme právě teď, takže teď už volejte. Přátelé, teď už volejte, no a pojďme se ještě jednou podívat, jak senzačně byl promyšlen, vymyšlen tento jedinečný pomocník, se kterým už se nebudete chtít ani už nemusíte nikdy loučit, když si ho právě teď pořídíte. Jediné tlačítko, čili velmi snadný způsob ovládání, podívejte se krásně, vám tedy takto padne do ruky, je opravdu velice lehoulinký, velice lehoulinký, potažený 18-karátovým zlatem, všechny čtyři hlavice a přátelé, důležitá informace, automatický systém zprovozněn, což je úžasné, protože nemusíte tedy čekat na telefonické spojení, ale můžete si i přes tento systém zamluvit Velform přístrojů, kolik jich tedy chcete, protože takováto šance zase hodně dlouho nemusí tedy přijít. Já vám říkám, pro mě je to absolutní premiéra, ze které jsem naprosto nadšená. Všechno krásně funguje, rychle. Máte všechno, co byste si mohli představit a přát, čili tedy kartáček na čištění těchto zlatých pozlacených hlavic. Máte tu i připojovací kabel se zástrčkou, čili krásně i rozpojíte ty hlavice, odděláte z přístroje, můžete omýt i vodou, necháte uschnout, máte na ně i kryt ochranný, vložíte do kabelky, máte na cesty neustále při sobě, protože pořád se nám to děje, že vždycky najednou někde, ať už tedy pod nosem, kolem úst, ať už v podpaždí, ať už právě na nohou, které chceme, aby byly opravdu hladoučké, aby nebyly podrážděné, že se tam čas od času, nebo ten sluneční paprsek nám odhalí nějaký ten chloupek, který našemu zraku unikl. Proto tento přístroj má i zabudované LED světlo, které krásně Pokud jste v příšeří nebo někde, kde opravdu nemáte to dostatečné osvětlení, tak byste dobře na tu ošetřovanou oblast tedy viděli a opravdu, abyste si poradili i s těmi problematickými partiemi, těmi záhyby kolena, podkoleny, kolem kotníků. No, tam to někdy hodně, hodně bolí, protože se tam pořežeme, poškrábeme tím, jak ty klasická holítka, ty holící přístroje opravdu nedostatečně tam tedy opravdu dosáhnou. A podívejte se tady za pár vteřin jemno

Pevnost, hladkost a perfekce a dokonalost. No a jakmile přestane fungovat, jenom tak to jednoduše dobijete, jak jste zvyklí dobijet svůj telefon. A protože dokonce i zástrčku tady máte, tak ani to nemusíte řešit. A opravdu kdekoliv, vidíte, že tady dáma i v restauraci rychle najednou zjistila, že je potřeba něco doladit, tak doladila. Vy si samozřejmě můžete odběhnout, odskočit si. A kdekoliv to budete potřebovat, tak svůj Wellform tedy využít naplno. No a přátelé, my samozřejmě každý tedy využíváme takových přístrojů úplně jinak. Ale tady podívejte se, jak jednoduše, snadno, jemně se používá tento přístroj. A opravdu je to takové to rychlé upravení se. Skutečně, když najednou zjistíte, že někde něco není tak, jak má, tak to krásně, jednoduše a bezbolestně. To se mně líbí, přátelé. A opravdu jsou to takové ty hygienické přístroje, které nezdílíme. I ta klasická holítka nezdílíme, každý máme to svoje. Samozřejmě si ho chráníme, čistíme. No a proto tedy, abyste se nemuseli dělit ani o tyto úžasné pomocníky, proto tedy dnes jsme se dostali na tuto fantastickou částku. A když si uvědomíme, jak i ta nejklasičtější holítka, že dnes prakticky třeba 3 holítka máte, já nevím, za kolem 300 až do 500 korun. Když chcete opravdu ne takovou tu úplně příšernou kvalitu, ale chcete trošku lepší kvalitu, tak opravdu kolem 500 korun můžete za platit za klasická plastová, která použijete párkrát a můžete je zase vyhodit. Ale toto je přístroj, který byl chytře vymyšlen, navíc skvěle funguje, je hypoalergenní díky té vrstvě 18-karátového zlata. Po použití krásně jednoduše odstraníte, opláchnete, no a máte zase všecko připraveno na další použití. V případě, že cestujete, ještě nezapomeňte na ochranný kryt. No a takovýmto jedním tlačítkem v horní části se snadno a rychle ovládá. Můžeme si to tu ještě jednou pustit, ať slyšíte i ten zvuk. Když se všechny 4 hlavice naplno tedy rozběhnou, přátelé, a je to obrovská rychlost, je až 4x tedy silnější než klasické holící strojky. Pak zase vypnete, no a tady právě v tomto místě je zdířka na dobíjecí kabel v případě, že přestane fungovat, takže připojíte do zásuvky, máte tu i zástrčku, která je součástí balení a máte tu i čistící kartáček. Tak přátelé, pokud jste se před chvilkou nemohli dovolat, tak teď se nám náš jeden agent nebo agentka se nám uvolnili, takže teď to vyzkoušejte znovu, přátelé, a nebo stále máte k dispozici automatický systém, protože hodně z vás opravdu si zamlouvá Wellform skutečně i vícerokrát a dobře děláte, přátelé. To už máte prakticky na celý život v tento přístroj, protože se snadno a jednoduše dobíjí, tak jak jste zvyklí svůj telefon, tedy si dobijete i svůj Wellform. No a přátelé, my opravdu nevíme, kdy znovu tento největší hit letní sezóny bude zase k dispozici, jestli vůbec. Takže dámy a pánové, já myslím, že to můžete krásně využít vy, pánové, jako dárek. No a vy, milé dámy, absolutní nezbytnost. To je samozřejmě něco, co potřebujeme všechny. No a aby to bylo bezbolestné, aby to bylo rychlé, aby jsme s tím ztráceli co nejméně času a aby to bylo efektní, tak to je přesně on. Teď ještě pro 9 z vás, ať už se dovoláte, nebo využijete automatický systém, ještě 9 šancí, které jsou tu k dispozici, přátelé, jedinečný pomocník pro dokonalé oholení vaší pokožky bez podráždění, bez škrábanců, řezných ran, bez opravdu toho, aby některá místa, ať už je to na vašich nohou, v podpaždí, kolem úst, nebo v oblasti kolem bikin, aby byla zůstala nedokonalá, neoholená dobře, to se vám tedy tady s tímto úžasným přístrojem nestane. A podívejte se, je LED světlo, které je chytře zabudováno, protože právě světlo bývá ten problém, že nevidíme všechny chloubky, no a potom na sluníčku to zase vidět je a to nám způsobí nepříjemné pocity. Takže přátelé, jednoduše, rychle, prakticky kdekoliv můžete vyřešit, protože je lehoulinký, je opravdu fantasticky tvarovaný ergonomicky, takže vám bezvadně padne do ruky, snadno se ovládá a

0: nesmírně výkonný. Čili skutečně hodíte do kabelky a máte ho sebou i na cesty. A ještě jednou se pojďme podívat i u nás ve studiu pro vás všechny, kdo jste se k nám připojili třeba právě až teď. Ještě i vy máte šanci si jej získat. Ještě vám ukážu, že je opravdu malý, krásně tady vytvořený, opravdu úplně lehoulinký. No a tady v těchto místech tady jsou LED světla, takže z každé strany máme tu 4 hlavice, kterým se říká plovoucí, protože se pohybují tam a zpět velmi rychlým tedy pohybem. Můžeme si to tady zase znovu ukázat. Vidíte, jak spustíte, rozsvítí se hned světlo automaticky. Hlavice se roztočí, jsou potažené 18-karátovým zlatem, tak, aby právě ty podrážděné reakce pokožky byly eliminovány. Dokonce je tu systém, tedy exfoliace, to znamená zbavování se těch mrtvých buněk kožních, které často nám na pokožce ještě zůstávají a zbytečně ji zatěžují a znečišťují. No a přátelé, v případě, že už nebudete používat, dáte tedy ochranný nástavec a v případě, že nefunguje, krásně si jednoduše připojíte do zásuvky a dobijete si zase na spoustu a spoustu dalších hodin a dalších ošetření. Můžete používat tedy skutečně na jakoukoliv oblast vašeho těla, pochopitelně největší efekt a hlavně nejvíce času vám ušetří při ošetření vašich nohou. Milé dámy, všechny to známe, každá používáme něco jiného. No a teď už nebudete chtít jinak. Tento se stane vaším stínem, stane se vaším doprovodem, vaším perfektním a dokonalým pomocníkem, tak, abyste se vždycky cítila a také vypadala, jak se říká, jako ze škatulky. Takže opravdu upravené a spokojené, dobře se budete cítit. No a přátelé, protože je důležité, aby tyto přístroje opravdu byly vždycky pro každého z nás, zvláště pro vás se senzitivní pokožkou, nebudete se chtít o ně dělit. No ale často se stane, že právě naše třeba dcery můžou přijít a říct, jo, mami, co to máš, to je super, můžu to vyzkoušet. Ne, nemůžeš, protože jsem ti koupila tvůj. Přesně tak si můžete poradit i s touto situací, protože ještě 6 možností, které je možné využít, a buď to přes automatický systém, a nebo ještě stále můžete samozřejmě vyzkoušet, pokud dáváte přednost klasice telefonnímu kontaktu. Teď máme momentálně volné. Máme volné některé tedy z našich kolegů či kolegyň, takže můžete teď znovu volat. A přátelé, 980 korun je absolutně úžasná částka, protože už ho máte na pořád. Ale ještě 5 těchto úžasných chytrých mašinek je tu k dispozici. A pro vás, kdo jste tu nebyli, pojďte se podívat společně se mnou ještě jednou na video, kde se vše krásně vysvětluje.
1: Jsme schopni udělat téměř cokoliv pro krásné nohy. Trhání, holení, stříhání, dokonce i pálení. Nyní je tu ale nový milník v odstraňování chloupků. Amazing Legs od Wellformu. Naše hypoalergenní 18-karátové pozlacené hlavice bezbolestně odstraní veškeré nežádoucí chloupky pro nádherné, úchvatné nohy kdykoliv a kdekoliv. Žádná voda, žádné mýdlo a žádné krémy nejsou potřeba. Použijte ho na gauči, v kanceláři, na dovolené nebo dokonce ve vašem autě. Můžete mít hedvábně hladké nohy bez ohledu na to, kde se právě nacházíte. Už žádné pupínky po holení, žádné škrábance, žádné říznutí. Wellform Amazing Legs je naprosto bezbolestný. Podívejte se, ani tento balonek nepraskne, protože je tak jemný a bezpečný na dotek. Můžete to dělat dokonce i se zavázanýma očima. To je úžasné. Tyto dynamické kruhové hlavice plují a dokonale se přizpůsobují každé křivce. Ideální pro citlivé oblasti, jako jsou kotníky, holeně nebo kolena. Přesto jsou výkonné i pro ty nejsilnější a nejhrubší chloupky. Tajemství spočívá v naší nejmodernější oscilační technologii, která jemně odstraňuje chloupky s nanopřesností a z jakéhokoliv směru. Amazing Legs má ergonomický design, který perfektně padne do dlaně pro vynikající kontrolu. A dokonce má vestavěné LED světla, což usnadňuje a zrychluje vidění a odstraňování nežádoucích chloupků. Navíc je plně dobíjecí, takže nepotřebujete drahé baterie, které musíte stále dokola vyměňovat. Wellform Amazing Legs zachrání situaci díky rychlým úpravám na cestách. Takže ať už jste kdekoliv, vaše nohy budou mít sexy, dokonale hladký lesk. Rozlučte se s říznutími, škrábanci a pupínky po holení a přivítejte krásnou, dětsky hebkou pokožku.
0: Přátelé, já myslím, že to je absolutně sen každé dámy, každé ženy, bez rozdílu věku, protože opravdu tady snadno, pohodlně se usaďte, užijte si to, možná, že si to i užijete. Konečně to, co většinou je spojeno s takovými neúplně příjemnými pocity. Já jsem se zrovna nedávno tak řízla v té kolení jamce, znáte to, to jsou ty problémové partie. No a veškeré oblasti těla, kde budete chtít Wellform využít. A startujeme poslední 3 minutky, které zbývají do konce tedy pořadu, než potom předám slovo. No a přátelé, už jenom 2 poslední možnosti, které tu máme. A v tuto chvíli můžete tedy buď si o ně zavolat, a nebo tedy využijete automatický systém. Mnoho z vás využilo alespoň 2 přístroje, si zamluvilo a dobře děláte, přátelé, samozřejmě z hygienických důvodů, ale taky z toho, že je pořád chcete mít u sebe a pořád se o ně nechcete dělit, pak se to postrácí a tak dále, známe to, přátelé. Takže tady v jednom balení tedy si opravdu získáváte tento perfektně promyšlený, vymyšlený přístroj, který je navíc nesmírně hladěnký, 4 plovoucí hlavy, které jsou potažené 18-karátovým zlatem. To je právě to, proč nevzniká podráždění, pokožky, opravdu žádné nepříjemné alergické reakce. Čili pro i osoby, kdo máte opravdu velmi takovou tou jemňonkou pokožku, tak skutečně vyzkoušejte, protože to stojí za to. 980 korun si myslím, že je úchvatná částka, no a že tedy opravdu můžete si dopřát jednak pro sebe a potom i pro vaše blízké. Tady v tomto místě se tedy dobíjí v případě, že přestane fungovat. No a přátelé, 1 poslední šance. Tak to byla obrovská rychlost. 75 možností na začátku. Tady je tedy tlačítko, kterým se vše spouští. V případě, že už tedy nebudete používat, můžete krásně odejmout hlavici, krásně ji opláchnout vodou. Máte připraveno na příští používání. Všechno zapadá, ochranný kryt tedy a můžete vyrazit i na cesty. Pořád mít neustále při sobě v kabelce, je opravdu lehoulinky, krásně se vám tam vejde a nemusíte ani myslet na dobíjecí kabely, USB kabel je součástí, stejně tak i zástrčka a i čistící kartáček na ty jemňunké chloupky, které by se v hlavicích mohly usadit. 1 poslední možnost, 1 poslední příležitost. Já si myslím, že dnes budou všechny možnosti vyčerpány. Divila bych se, kdyby tomu tak nebylo, protože přátelé, toto jsou přesně ty přístroje, které nám tak usnadňují život, že už si to potom bez nich nedokážeme ani představit a vůbec si říkáme, jak jsme bez nich mohli vůbec žít. Když to jde bezbolestně, efektně, rychle a jemně, no tak to je naprostá dokonalost. A věřím, že i vaše odezvy těch z vás, kdo je vyzkoušíte poprvé, že budou skvělé a už se na to moc těším. Určitě nám tady dejte vědět. Přátelé, posledních pár vteřin, za malou chvilinku musím předat slovo. Takže určitě si to nenechte ujít. Srdečně gratuluji všem, kdo jste se k nám dnes připojili.

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's. I want
2: to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
3: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
4: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
5: Fiat Days jsou tady. Získejte 8 let jistoty. Pouze nyní hravé Topolino, ikonická pětistovka, prostorná šestistovka a kompaktní Grande Panda. Nový Fiat od 259 900 a se zárukou na 8 let.
6: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
7: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
9: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
10: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Super pátek až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi dvou a více kusů za 9,90. A kokolíno a vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland.
12: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
2: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
3: Boss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
4: Nechtěné úniky moči? S vložkami Molicare si můžete užívat každou chvíli naplno. S pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti zápachu. Molicare.
5: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
6: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Byla.
8: V datártu objednám
9: a na půl hoďky zdarma vyzvednu.
10: Přijďte zás!
8: To byl Richard!
11: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Data.

nejsem obyčejná holka, jsem obyčejná žena. Snažím se být spokojená se vším.

0: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
2: Jdu si dát pauzu.
3: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
4: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
5: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
8: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno, které spojuje.
9: Super pátek až úterý. Milord Premium filé z aljašské tresky za 154,90. Gourmet Gold při koupi dvou a více kusů za 9,90. A Kokolíno a vyváž z Kaufland Card Extra za 84,90. Kaufland.
10: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
11: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
12: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
11: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.

0: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
1: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
2: Boss Bottled Beyond, the new eau de parfum for her.
1: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicoret. Nicoret spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicoret.
3: V datártu objednám.
4: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
5: Přijďte zás!
3: To byl Richard!
6: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart. Hellmann's.
7: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet s kůží za 28,90, królevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Byla. Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's. I want
1: to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
2: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
4: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
5: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
6: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
3: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout-jde.
4: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
5: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo hermelín od 2 kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Byla.
6: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
7: Boss Bottled Beyond, the new Eau de Parfum for her.
8: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
9: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
10: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
11: V datártu objednám a za půl hoďky zdarma vyzvednu.
12: Přijďte zas!
11: To byl Richard!
13: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví, jak na ně. Datard.

0: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.
2: Jdu si dát pauzu.
3: Dej si pauzu. Dej si KitKat.
4: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
5: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
8: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
9: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v

0: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Byla.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Kulma!
5: To vyřeším. Mám Richard.
4: Přijďte zás!
5: Díky!
4: Kulma!
6: Kdo to natočil?
5: Kulma z Datartu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
9: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
10: Boss bottled beyond the new eau de parfum for her.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi.

Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's. I want
1: to break free. Objev lahodné tabulky KitKat. Křupavá oplatka, neodolatelná náplň, politá mramorovanou čokoládou. Dej si pauzu, dej si KitKat.
2: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
3: Děkuji vám, že jste s Globusem podpořili konto bariéry a my tak společně mohli předat 30 aut pro handicapované.

0: Ty do školy. ČSOB. Jdeme vám naproti.
1: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
2: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
5: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
6: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet s kůží za 28,90, krolevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Bila.
8: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
2: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
3: Ano. Ano. Ano.
2: A tohle?
3: Mm-hmm.
2: A tohle?
4: Ano.
5: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: A tohle?
3: Ano.
5: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
6: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
7: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
8: Kulma!
9: To vyřeším. Mám Richard.
8: Přijďte zás!
9: Díky!
8: Kulma!
10: Kdo to natočil?
9: Kulma z Datartu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
13: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.